vámi je Rádio Blaník a zdraví vás Martin Ledinský. Jsme moc rádi, že jste i v noci s námi. Připomínám, že každý večer pro vás na Blaníku máme písničky na přání. Startují vždy od 19 hodin, tak pokud chcete slyšet tu svou oblíbenou a někomu ji poslat se vzkazem, napište nám. Zahrát vám můžeme k jakékoliv příležitosti, k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost. Stačí, abyste nám své přání napsali několik dnů předem. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář. Najdete ho na našich webových stránkách radioblaník.cz.

Sputnik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: počasí.
1: Momentálně máme polojasno až oblačno, místy se objevují přehánky o jedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená. Očekáváme ojedinělé přehánky a nebo také bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

Jste s rádiem Blaník a pohodovou noc vám přeje Martin Ledínský. Je tu nový den, pátek 17. července a svátek má Martina. Narozeniny dnes oslaví například malíř Christian Kodet, je mu 78 let. Dalším oslavencem je zpěvák a herec Josef Wagner a tomu je čerstvých 36. Když se podíváme do světa, tak narozeniny má taky americký herec a zpěvák David Hasselhoff, je mu 74 a nebo bývalá německá kancléřka Angela Merklová a té je 72 let. Dnešním oslavencům přejeme všechno nejlepší a z Blaníku vám posíláme další písničku.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme polojasno až oblačno, místy se objevují přeháňky o jedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená. Očekáváme ojedinělé přeháňky a nebo také bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Posloucháte Rádio Blaník a je pátek s datem 17. července. Martinám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a vám všem, kteří teď posloucháte Blaník, možná pro vaše ještě trochu rozespalá ouška, posíláme další pohodové písničky. Tak hezký poslech a pěkné páteční ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Krásné ráno, je pátek 17. července. Dnes má svátek Martina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Konferenční centrum v Praze 4 hostí v 8:30 dopoledne turnaj nejlepších evropských hráčů, takzvaného indického kulečníku. V Českokrumlovském zámeckém parku začíná 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov a ve 4 odpoledne se koná vernisáž výstavy s názvem Umělá inteligence a civilizace, a to v prostorách areálu Port 1560. Po rekonstrukci se v Srní na Klatovsku otevírá větší část vyhlídkové lávky o délce 240 metrů, která umožňuje pozorování vlků. Přelouč na Pardubicku hostí multižánrový pobřežní festival 5. ročník. V Chrastavě v kostele Navštívení Panny Marie se koná ve 3 odpoledne 8. ročník multižánrového kulturního festivalu Kukokli. Kultura kostel Klid. Cílem je podpořit obnovu chátrajícího barokního kostela v Horním Vítkově. A Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě hostí v 5 hodin odpoledne zahájení nových galerijních výstav. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: pondělí.
1: Celé léto vám Blaník hraje hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
1: České, moravské a slezské počasí bude dnes většinou oblačné až polojasné, přechodně ráno a dopoledne ještě zatažené. Teploty přes den ale vysoké, 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě do 33, na horách většinou do 21 stupňů, Jeseníky, Beskydy, tam 25. Toliko počasí, dobré ranko.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
1: Je pátek a to je dobrá zpráva. Počasí přeje koupání a na jedno takové báječné koupání nás pozve za chvíli kránek rádia Blaník kolega Vlasta Suk a vyrazíme na Moravu. A já budu mít pozvánku také k víkendovému Blaníku. Bude tady jedna skvělá česká kapela a sní víkend. A kytarista téhle kapely oslaví 40. V sobotu to bude, jo, jo, jo. Víte, kdo to je? No je jasně, že Slza a já více prozradím v téhle hodince.
2: Rádio Blaník.
3: Česky celé léto.

0: Lidové ráno, krásný pátek, posloucháte Rádio Blaník a prázdninový kránek kolega Vlasta Suk vyrazil na koupačku.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: A včera se mi odpoledne přihlásil do vysílání a pojďte si poslechnout jeho pozvánku. Kam názve?
3: Já teď koukám na Pálavu, navštívil jsem akvalent Moravia a řeknu vám, že tady se opravdu nudit nebudete. Naopak, celá rodina si tady zařádí ve vodě. A nejenom ve vodě, mám tu taky generálního ředitele Tomáše Svobodu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak nalákejte posluchače, jaké léto jste si pro ně připravili?
4: Tak téma letošního léta bylo na snadě, protože se u nás těsně před začátkem letní sezóny natáčel film Rozlučky se svobodou a proto téma nemůže být jiné než právě filmové léto.
3: Jaké atrakce tady máte?
4: Především vodní, to znamená skluzavky a tobogány, těch atrakcí dohromady je až 40. Máme tady taky 16 bazénů, oblíbené vlnobytí. Z těch tobogánů bych vypíchnul například vodní horskou dráhu High Five, která má na své cestě 5 stoupáků, nebo krásný okruh Lazy River, který dohromady měří víc než 300 metrů.
3: A taky spousta novinek?
4: Spousta novinek a jedna z nich je tropická pláž, vlastně v takové chillout zóně, kterou máme v areálu. Je tady nádherný karibský písek, je tady hromada palem, krásná chillout hudba, lehátka, velká lehátka, slunečníky, takže krásné místo, kde si odpočinout.
3: Tak se k atrakcím, ale naopak si tady můžou posluchači i zarelaxovat.
4: Je to tak, máme i během letní sezóny otevřené jednopatrovo wellness, na podzim se opět vrátí obě dvě patra a máme tady takovou krásnou zónu, hned vedle tropické pláže se nachází chillout zóna, kde jsou nádherné postele pod širým nebem a tam je opravdu ten relax geniální, možný si tam donést i jídlo, máme tam v nabídce i šampaňské, takže krásný zážitek.

0: všechno dobrý.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Sanitář s nožem a sekerou vraždil na ubytovně v Praze. Nachází se ve Vídeňské ulici a patří i kemu. Útočník napadl dvě osoby, jedna z nich zraněním podlehla. Policie, na kterou muž také zaútočil, ho poté zastřelila. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Chaty v Česku zdražily za 10 let i 4x. I tak velmi rychle mizí z nabídek. Většinou je to zhruba za poloviční čas, než bývalo vždy. Ministerstvo financí dnes naposledy oznámí maximální ceny pohonných hmot na víkend. Vláda v pondělí rozhodla, že regulace skončí s nedělí. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii. Zároveň oznámil odtajnění dokumentů, které podle něj odhalí zranitelnost volebního amerického systému. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dneškem bude vrcholit další vlna tepla a začne přes nás přecházet studená fronta. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku se můžou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky, a to hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se můžou na většině území objevit i velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty je 26 až 31 stupňů. Hlavně na jižní Moravě bude kolem 32. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Pohodově a hezky česky vám hraje Blaník a před námi je sobota s nedělí, tedy víkend.
1: Víkend se Slzou
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, tady u nás na Blaníku nás čeká další oslava. V sobotu bude mít kytarista skupiny Slza Lukáš Bundil kulaté 40. narozeniny. A my vám k tomu dáme také dárek. Po celý tento víkend vám budeme rozdávat v našem vysílání poslední album Menodrama. A s klukama si navíc trochu popovídáme, tak určitě poslouchejte Blaník o víkendu.
2: Víkend se Slzou
1: na rádiu Blaník. Blaník za volantem.
0: Řidiči pozor, na 36. kilometru dálnice D1 došlo k dopravní nehodě. Je to v pravém jízdním pruhu, tak opatrně, ale dálnice je i přesto průjezdná. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět, dopravní linka rádia Blaník je tu na čísle 603 11 71 71. Za chvíli Kapáti anebo Michal David a jeho Zabitej čas. Hezké ráno.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
4: Říkala, že se Dagmar jmenuje.

přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra. Je to však činžák,

0: brát hopem. A láska nemá se brát hopem.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

0: Za 4,5 minuty bude 6 hodin, vy posloucháte Rádio Blaník a hezké ráno vám přeje od mikrofonu Martin. Za chvíli jsou tu Hana Zagorová a Petr Rezek.
1: Stoupá, stoupá, duhový sál.
0: Věra Špinarová.
1: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
0: A nebo taky Marcela Holanová. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes přes den bude střídavě oblačno a polojasno, odpoledne a k večeru až zataženo. A na většině území bude i pršet, vyloučené nejsou ani silné bouřky. Naměříme až tropických 30 stupňů. Tolik o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Policie zastřelila v Praze 4 útočníka. Dvě speciální tramvaje montují v Brně. Tábor už se chystá na zimu. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Jak už od nás víte, na ubytovně ve Vídeňské ulici v Praze 4 došlo k napadení sekerou a nožem. Útočník napadl dva lidi, jednoho na místě usmrtil, druhého vážně zranil. A víc dodává mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
4: Tento muž zautočil i proti zakročujícím policistům a tak použili střelnou zbraň a tohoto útočníka eliminovali. I přes více než půlhodinovou resuscitaci bohužel svým zraněním na místě podlehl. V současné chvíli se zjišťuje motiv jeho jednání a postupem policistů se bude zabývat i generální inspekce.
3: Podle novinek CZ šlo o ubytovnu pražského IKEMu a mělo jít o sanitáře. Brněnský dopravní podnik montuje dvě tramvaje Drak z nové série projektu Tramvaj pro Brno. Rámcovou dohodu na dodávku až 60 tramvají v rozloženém stavu zavřel dopravní podnik loni v prosinci. Společnosti zaplatí podnik za dodávku komponent na 60 tramvají 2,25 miliardy. Tábor letos poprvé nabídne v zimních měsících ledové kluziště. Umístěno bude nedaleko centra města a zájemci ho budou moci využívat hlavně v období adventu. Kluziště na náměstí TG Masaryka bude otevřené 2 měsíce od poloviny listopadu. Příjemné s užitečným můžou spojit nejen obyvatelé Hradce Králové. V sobotu se koná charitativní den s cyklisty. Začíná se v 10 dopoledne na Smetanově nábřeží před restaurací Náplavka. A jaký program na návštěvníky čeká, prozradí organizátor akce Jiří Kos.
5: Celodenní program pro děti a dospělé. Cyklopřekážková dráha, divnokola, vozítka s pedály, vystoupení mažoretek. Dražba drezů fotbalistů Vládi Daridy, Tomáše Holeše a hokejka Aleše Jergla. Více na stránkách Infocentra a Facebooku Dance Cyklisty.
3: Ještě doplním, že výtěžek poputuje nadaci Východočeské onkologie, spolku Dlouhá cesta a jednomu handicapovanému sportovci. Součástí celé akce je navíc cyklojízda až do Kuksu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď se na vás těší Martin Císař.
6: Jsem tu a pěkně to stihla přesně v 6. Je tu pátek a vy posloucháte Dobré ráno na Blaníku s Martinem a Adélou. Přejeme krásné vstávání a dáme si první českou téhle hodinky. A to je na pohodu Hana Zagorová, Petr Rezek a jejich Duhová víla. Tak ať se skvěle stává a dobře poslouchá.

0: Britská skupina Pet Shop Boys a písnička Go West. Tak bude to na západ, na východ, na jih a nebo na sever. Kam se tentokrát zítra vydám jako krajánek Rádia Blaník s tou krásnou voňavou šunkou? Je pravdou, že bylo včera odpoledne a z ničeho nic slyším na chodbě. Haló, je tady někde pan císař? Vezeme šunčičku z leka? Já říkám, ano, ano, tady jsem. Tak přišli, uložili do lednice. Krásně už se obě chladí a už se těší na své nové majitele a na bříška, do kterých se jako grilovaná šunka podívají. A já mám pro vás ideální zprávu. Pokud teď tuhle chvíli třeba napíšete a přihlásíte se do klubu posluchačů, pokud už tam jste, tak stačí jenom se přihlásit a samozřejmě napsat nám, kam bychom tu šunku měli odvést. A pokud se zaregistrujete do našeho klubu, tak je možné, že vám ji přiveze. Tak co víc si přál, tak zkuste to právě teď, 3x2TV, radioblaník.cz, tady krásně aktuálně kliknete si na šunčičku a pak je tady taková červená ikonka. Přihlaste se do klubu posluchačů Rádia Blaník a vyhrajte, já to zkusím. Tak jsem si na to krásně kliknul a už to tady vidím. E-mail, jméno, příjmení, rok narození, telefon, kraj. Tohleto potom nám tady potvrdíte, že souhlasíte s registrací, registrovat a v tuhle chvíli jste ve hře. No jak jednoduché. A možná právě vám, anebo právě vám přivezeme zítra šunku. Kam to bude? No já tuším, že by to mohla být Morava. No uvidíme. Tak pište, přihlašujte se a pojďte s námi do toho. Už tady na vás čekají dva kousky.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
0: Cesty Lásek a Marcela Holanová, hezky česky celé léto a kolegyně, která už se na vás těší, to je Adélka Zahradníčková a představí počasí dnešního dne.

0: A letí nám to letí, posloucháte. Dobré ráno, za 7:15. Za chvíli Tomáš Linka Fešáci a písnička Paní má se má. A naše Adélka už je připravena. Jaké počasí nás čeká?
1: Sluníčko Rádia Blaní.
2: Rádio Blaní. Máme tady konec pracovního týdne a jaké nás čeká počasí nejen dnes, tak to probereme s Martinem Lacem z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně máme polojasno až oblačno a na severu Čech se ojediněle vyskytují přehánky. Je poměrně teplo, teploty se v tuto chvíli pohybují nejčastěji od 20 do 15 stupňů, nejteplej je v Hednicích, kde je přes 22 stupňů, naopak na stanici Kořenov jezerka je jen 11 stupňů Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně se až zatáhne. Zpočátku čekáme přehánky nebo bouřky jen ojediněle v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Teploty se dnes dostanou na 26 až 31 stupňů. Hlavně na jižní Moravě bude i kolem 32 stupňů Celsia. Tisíci metrech na horách bude kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. Co se týče větru, tak ten bude zpočátku místy slabý, jinak mírný, jižní nebo jihozápadní a postupně až západní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Dnešní bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině.
2: Ještě mi prozraďte, co nás čeká o víkendu.
3: Co se týče soboty, tak ta už bude chladnější, ale pořád s přehánkami, převažovat bude oblačno a místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty od 23 do 27 stupňů na jižní Moravě až do 29 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách kolem 18. Co se týče ještě neděle, tak v neděli bude zpočátku polojasno a jen ojedinělé přehánky. Během dne se ale od západu oblačnost zvětší, přechodně až na zataženo a postupně se přidá déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Později večer se naopak ale začne vyjasňovat. Nejvyšší denní 19 až 24 na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Na málo, naslyšenou.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: No teda řeknu vám, může být více letní písnička než právě tahle, tedy Macarena. Za chvíli třeba Petr Novák.
2: Mám přátel pár.
1: Kouzlo bílejch čar a Věrka Špinarová, anebo taky Monika a další ranní zprávy. Tak hezké ráno s námi.
3: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
4: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
6: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině července skoro bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných míst je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jen na dvou místech na Vysočině. Praha 5 rozšíří základní školu v Cibulkách o druhou budovu. Kapacitu navýší přibližně o celkem 220 žáků. Vše zatím ve výstavbě. Učit by se v ní mělo od podzimu 2027. V Českém Krumlově začíná 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Do 8. srpna nabídne víc než 40 koncertů na 14 scénách. Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Závěr sportu poznamenal hromadný pád, do kterého se zapletl i český cyklista Pavel Bittner. Kvůli tomu skončil 86. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
1: Jsem tu, hezké ráno, pohled na hodiny, máme 4 minuty po 6:30.
2: Pohodové České rádio.
1: Syn hudebního skladatele, bratr známého zpěváka a snad nejslavnější český rybář. Kdo to je? Za malou chvíli se s ním skočíme na slovíčko. Já vám přeji krásné ráno a pošlu i Věrku Špinarovou. Budeme kouzlit kouzlo bílejch čar na Blaníku.

0: Krásné páteční ráno, Petr Novák nám dohrává na rádiu Blaník a máme právě 6.38. No a podíváme se trochu do minulosti, protože můj parťák Petr Slíva tady má pořad ranní host. No a dnes se podíváme na to, jak si povídal s Jakubem Wagnerem.
1: A na tenhle díl se teda mezi námi hodně těším. Pojďme na to.
2: Ranní host rádia Blaník. Dneska ráno mám na lince nejznámějšího rybáře na světě. Bych skoro řekl, Jakub Wagner je tady. Dobré ráno.
3: Já vás zdravím, dobré ráno. Nevím, jestli nejznámějšího, ale hodně šťastného.
2: Hodně šťastného. Vy vypadáte šťastně vždycky, když vás, Jakube, vidím. Jak vypadá takové vaše obvyklé ráno, když jste doma?
3: Jako rybáři, tak stáváme velmi brzy. Většinou, když lidi se probouzí, tak my už máme téměř pravé poledne. My velmi rádi vídáme ta svítání a ty soumraky. Já to mám plně stejně a nad Katlovem ty svítání a soumraky jsou úžasný. Takže já stávám většinou ještě za tmy a rád ráno pracuju, no pak se probouzí má dcera, takže před školkou spolu chvíli ještě blbneme, no a pak se zase pouštím do práce, nebo samozřejmě jedu na nějaká jednání, takže já se moc neumím nudit, takže pořád něco vymýšlím.
2: Já vám úplně rozumím, protože takový ranní moderátor v rádiu to má podobné jako rybáři. Tak Jakube, moc děkuju a Petru zdar.
3: Petru zdar, krásný den.
4: Ranní host Rádia Blaník.
1: Letí nám to letí, za 5 minut máme 6:45, vy posloucháte Rádio Blaník a Adélka už ví, jaké dnes bude panovat počasí. Za chvíli se na to podíváme, teď si pojďme hrát.

0: 16. července máme pátek a Martinám všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat, jaké počasí bude panovat právě dnes. Ví to Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko a novým a prozradím, dnes nás čeká oblačno, polojasno, přechodně může být až zataženo. Počítejte ojediněle i s přehánkami nebo bouřkami, a to hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky, bouřky i silné vyskytnou potom už na většině území. Nejvyšší denní teploty 26 až 31, na jižní Moravě může být až 32 stupňů a na horách okolo 21.
0: Tak děkujeme Adélko a pojďme si hrát za chvíli Slza a té bude patřit také víkend. A my za chvíli prozradíme, o čem ten víkend bude.

0: zase i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Právě nám dohrává kapela Slza a to by vám mohlo napovědět, s kým strávíme tento víkend.
1: Víkend se Slzou na Rádiu Blaník.
0: Čeká nás další oslava. V sobotu bude mít kytarista skupiny Slza Lukáš Bundil už 40. krásné narozeniny a my vám k ním dáme dárek.
2: Je to tak, po celý víkend vám budeme rozdávat poslední album Menodrama a s klukama si navíc budeme také povídat. Takže třeba tahle.
3: V plánu spousty dalších mil.
2: A nebo taky tahle. Bude výherní. Všechny písničky, které Slza naspívala, nahrála, tak ty budou výherní. O víkendu po ruce mějte telefon 800 109 109 a vyhrává třetí volající. Víkend.

0: Za chvíli bude 7 hodin, posloucháte Rádio Blanika, před námi další aktuální zprávy, podíváme se na počasí i na silnice a hrát si budeme třeba Petra Kotvalda. Dále i Petra Muka. A nebo Josefa Wagnera. Jsme Blanik Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz

0: počasí. Rádio
1: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes bude horko a dusno před bouřkou. Přes den bude střídavě oblačno a polojasno. Postupně odpoledne a k večeru, ale až zataženo a na většině území bude také pršet. K večeru pak nejsou vyloučené silné bouřky. Naměříme 27 až 30 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: V koloně si dnes po ránu už postojíte na Pražském okruhu. Aktuality zjišťovala Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Do kolony najedete od 60. kilometru a popojíždět budete ve směru od dálnice D10 k dálnici D1 až po dopravní omezení na 62. kilometru.
1: A komplikace po ránu čekejte také na Nymbursku, a to na silnici z Lise nad Labem na Starý Vestec za mostem. Tady totiž osobní auto skončilo mimo vozovku a narazilo do stromu. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
7: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Přes Česko přejde další vlna silných bouřek. Opava vybuduje novou obytnou čtvrť. Čeští basketbalisté bojují o postup na evropský šampionát. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku platí podle meteorologů hned několik výstrah. Ve všech 14 krajích hrozí silné bouřky od 1 hodiny až do půlnoci. Objevit se v nich můžou přívalové deště, kroupy a nárazy větru. Platí také výstraha před silnou zátěží teplem, a to hlavně pro východní části země. V částech Jihomoravského kraje zůstává i varování před požáry. Opava nabízí první parcely v nové obytné čtvrti Stromovka. Zájemci o jejich koupi se můžou hlásit do konce srpna. Město nabízí v první etapě 54 pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů. V případě, že se o některý z pozemků přihlásí víc uchazečů, rozhodovat bude veřejné losování. 5 gepardích mláďat se má v pražské zoo, zatím čile k světu. I tak ale podle jejich chovatelů procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově a proč se zoo z jejich narození tolik raduje, prozrazuje jí mluvčí Filip Mašek.
10: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
9: Pro ilustraci, od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Čeští basketbalisté uznají soupeře pro druhou fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy. To se bude hrát v roce 2029. Ve skupině G se střetnou s Belgií a Norskem. Včera o tom rozhodl los v Mnichově. Češi se do této fáze bojů zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
11: Jedeme, 7 hodin už bylo, tak máme nejvyšší čas.
0: Martin Císař
8: na Rádiu Blaník.
11: A tady u nás teď Petr Kotwald je v tahu. Já přeji hezké ráno.
8: Rádio Blaník.
0: Dobré ráno, Rádia Blaník.
12: Ach jo, šťastné ranko. Tady Petr Kotwald, zdravím všechny ospalce. Přeju vám krásný den.

0: 7 hodin k tomu 11 minut posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník. Je tu nový den, je 17. července, svátek mají všechny Martiny, přejeme všechno jen to nejlepší. 74. narozeniny má americký herec David Hasselhoff. A ještě jedny na rozkytu vidím, viď Adélko?
1: Ano, podíváme se domů, dnes totiž slaví narozeniny i Josef Wagner, populární český zpěvák a muzikálový herec, slaví 36. narozeniny a my mu přejeme všechno nejlepší.
0: No to teda, tak Pepo, pokud posloucháš po ránu Blaník, tak tě zdravíme a přejeme krásné ráno a hezky ty 36. narozky oslav. A tohle už je písnička Nezapírám, na Blaníku pro vás.

0: Celé léto hezky česky, za chvíli Krištof, ty a já, anebo Brontosauři a Valčíček. Hrajeme vám hezky česky celé léto a tohle byl Josef Wagner.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Příjemné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Kdybych měla dnešní počasí shrnout nějak jednoduše, tak bude teplo a bude pršet. Čekejte oblačnou až polojasnou oblohu, může být přechodně i zataženou, počítejte s přehánkami nebo bouřkami. Po ránu budou hlavně na západě, potom se rozšíří na celé území a bouřky mohou být výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty, jak už jsem říkala, vysoko 26 až 31, na jižní Moravě může být až 32 stupňů. No a jak to bude vypadat o víkendu, tak na mě naváže Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Co se týče soboty, tak ta už bude chladnější, ale pořád s přehánkami, převažovat bude oblačno a místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty od 23 do 27 stupňů, na jižní Moravě až do 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 18. Co se týče ještě neděle, tak z neděli bude zpočátku polojasno a jen ojediněle přehánky. Během dnes se ale od západu oblačnost zvětší, přechodně až na zataženo a postupně se přidá déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer se naopak ale začne vyjasňovat. Nejvyšší denní 19 až 24, na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celsia. Rádio

0: Brontosauři a písnička Valčíček posloucháte. Dobré ráno a za 7 minut už bude 7:30. A co dál?
1: V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinou.
0: Třeba Petr Kolář, ten, který přesně za týden zaspívá na dalším letním koncertě Rádia Blaník. Více informací na webu radioblaník.cz a já už teď prozradím, že dalším místem, kde se budeme těšit na vás, naše skvělé posluchače, budou Mariánské Lázně.

0: za volantem.
1: Kolona na čtvrt hodinky se dnes po ránu vytvořila na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Popojíždí se od 60. kilometru až po dopravní omezení na 62. kilometru. Velký pozor dejte na Nymbursku, tady na silnici z Lysé nad Labem na Starý Vestec. Hned za mostem skončilo osobní auto mimo vozovku a nabouralo do stromu. Během vyprošťování a vyšetřování nehody se budou tvořit dlouhé kolony a v Poděbradech neprojedete ulicí Na Hrázi, a to křižovatkou s ulicí U Bažantnice, kvůli rekonstrukci železničního přejezdu. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Předseda sněmovny Tomio Okamura je v rámci své cesty do Číny chce spolupracovat na případu zadrženého Čecha. Mluvil o něm už s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Trhový Štěpánov na Benešovsku nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Vadí mu, že by případné větrníky narušovaly výhled nahoru Blaník. Liberec nechá zpracovat další analýzu a návrh koncepce parkování po městě. Výsledky by radnice měla mít k dispozici v příštím roce. Předchozí vyhotovené studie se použijí jako podklady pro chystanou analýzu. Basketbalista Tomáš Saturanský míří do Izraele. Po odchodu z Barcelony bude hrát za izraelský Apoel Tel Aviv. V tamním klubu podepsal roční kontrakt. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
4: Děkujeme, Moni, a pojďme si hrát. Já tu mám Petra Koláře.
0: Pohodové České rádio.
4: Ve středu odpoledne po čtvrté vždy přijde pořad Pepovi parťáci. A tento týden tady byla skupina Botox a my se k tomu ještě za chvíli vrátíme. Je 7:30, vy posloucháte Blaník a my jsme za to rádi. Hezké ráno.

0: za týden na dalším letním koncertě Rádia Blaník a teď pojďme dál.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
0: Přeji vám krásné dobré ráno, my se trošku vrátíme v čase ve středu odpoledne. Tady byl tenhle pořad, tady Pepovi parťáci a tentokrát to byli vzácní hosté. Přišli Honza Kopečný a Petr Ryšavý ze skupiny Botox a řeč byla také o jejich podzimním turné. Jaké bude?
2: Botox každý rok dělá botoxový turné na cestách. Letos jsem tady připravil takový seznam míst, kam jedeme, protože těch míst už je víc, než bylo kdy předtím. Takže, přátelé, doražte. Malšice u Tábora, Litomyšl, Plzeň, Velké Meziříčí, Kladno, Brno, České Budějovice, Náchod, Uherské Hradiště, Ostrava a samozřejmě Lucerna Music Bar Praha.
3: A podívejte se na webové stránky, ovšem nejsou to stránky botox.cz.
2: Botoxmusic.cz.
3: Já jsem totiž teď zkusil botox.cz a tady něco úplně jiného, tam nechoďte.
0: Tak děkujeme, to byl Pepa a jeho parťáci. Příští týden opět ve 4 odpoledne tenhle pořád. Nicméně teď tady u nás třeba Elánia Stušková a za chvíli také Jerry Halliwell. Posloucháte Rádio Blaník, dobré ráno a dnes s Martinem Císařem. Petr je na dovolené ještě příští týden, ale od úterý za týden už se na něj zase můžete těšit v našem vysílání. Já vám přeji hezké ráno, ať se daří a je pátek, což je ta nejskvělejší zpráva. A má druhá kolegyně, která má dneska dovolenou, říká, je to den velkého.

0: Pavel v dobrém ránu na Blaníku za 4,5 minuty, 7:45. A jak bude?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Teploty dnes budou opět vysoko, 26 až 31. Na jihu Moravy může být až 32 a na horách okolo 21. Co bude ale trošku méně letní, tak to bude obloha, tady bude oblačno až polojasno, přechodně může být až zataženo. Čekáme přehánky nebo bouřky, hlavně na západě, a odpoledne a k večeru se rozšíří na celé území. Bouřky můžou být ojediněle i silné.
0: To je počasí v Čechách, na Moravě a taky ve Slezsku. Ale v Egyptě je teď průměrná, poslouchejte dobře, průměrná teplota 34 stupňů. Věděli jste, že v Egyptě najdete pláže s jemným bílým pískem a moře, které připomene Karibik? Přesně taková je Marsa Matrouch. Blue Style sem létá každé úterý a sobotu a už 25. července můžete odletět z Prahy na 8 dní s All Inclusive, a to do hotelu Borg El Arab Beach, a to za 15 990 korun za osobu. A přidáme i tip na krásný výlet. Velice oblíbená je plavba po Nilu, kolem Luxoru, Karnaku, Údolí králů a a to s českým průvodcem. A na závěr ještě připomenu, že do Egypta potřebujete cestovní pas, který je platný alespoň 6 měsíců po návratu. Tak na to myslete.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Pavel Bobek na Blaníku, přejeme krásné dobré ráno, za 11 minut už bude 8.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
2: Prázdniny bez pravého českého táboráku, to si snad ani nedokážeme představit a my doufáme, že vy taky ne. A stejně tak jako dobře víme, že kromě opečených špekáčků k němu neodmyslitelně patří i kytara a oblíbené písničky, tak proto si pojďme na Blaníku připomenout ty nejhezčí. Každou sobotu a neděli od 18 do 19 hodin každý víkend máme navíc jeden speciální dárek. Jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nevědi.
0: No tak to se těším, ale prostě písně k táboráku, to jsou třeba i tyhle ty Poutnice a panenka.
3: Otevři oči, ty uspěchaná.
0: Kočovní herci, klasika.
4: Kočovní herci tu jsou,
5: máky kvetou.
0: A nebo Valda Matuška s Helenou Vondráčkovou, to je taky klasika.
6: Těch tisíc mil.
0: Jo. A pokud vás ta zábava bude bavit, stačí si pustit Rádio Český Blaník v DAB+, kde budeme samozřejmě v sobotu a v neděli pokračovat v písničkách táboráku mezi 19. a 22. Písničky k táboráku na Blaníku a na Českém Blaníku jsou jenom pro vás připraveny. Tak na to nezapomeňte zítra a taky v neděli.
1: Písničky k táboráku na Rádio Blaník.
0: A jedeme dál hudebně, tohle už je Žentoura, písnička Proklínám. Vy posloucháte Dobré ráno s Martinem a Adélkou, tady u nás na Blaníku.

0: Ještě 5,5 minuty a bude 8 hodin a vy posloucháte Rádio Blaník. S vámi jsou Martin s Adélkou, za malou chvíli další pohodové písničky pro vás, těch českých třeba Lucie Vondráčková. Dále to bude Xindl X.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: A nebo Michal David. Tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás celé léto.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Během dopoledne bude dnes ještě oblačno nebo polojasno. Odpoledne už ale platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Na většině území je budou doprovázet kroupy, přívalový déšť a silný vítr. A naměříme od 27 do 30 stupňů. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
2: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Na Pražském okruhu je silný provoz ve směru k dálnici D1, kolona asi aktuálně na 20 minut po pojíždí od 60. kilometru až po dopravní omezení na 62. kilometru. Další komplikace jsou od rána na Nymbursku, a to na silnici z Lise nad Labem na Starý Vestec, kde za mostem zasahují hasiči, záchranáři a policie u vážné dopravní nehody osobáku, ten naboural do stromu. A uzavírka platí aktuálně na Táborsku, konkrétně v úseku mezi Turovcem a nájezdem na D3 kvůli rekonstrukci vozovky. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Na Břeclavsku opět řeší velký úhyn ryb. V léčbě roztroušené sklerózy pomáhá i virtuální realita. O elektroauta je v Evropě zájem.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. U Podivína a v Poštorné na Břeclavsku se objevily mrtvé ryby. Vodohospodáři kvůli sinicím vylovili 0,5 tuny. Horší katastrofu ale čekají až dnes, až vyplavou větší mrtvé ryby, které jsou u dna. I proto se tady kolem 9. sejdou zástupci hasičů, rybářů, vedení obce i Povodí Moravy, aby situaci zhodnotili. Někteří odborníci teď přicházejí s názorem, že by situaci mohlo zlepšit vypuštění novomlýnských nádrží. Lidé s roztroušenou sklerózou mají vyhlídky na lepší kvalitu života. V Plzni totiž vyvinuli rehabilitační systém využívající virtuální realitu. Jakým způsobem technologie funguje, to už prozradí mluvčí Západočeské univerzity Andrá Čandová.
8: Nový systém od informatiků vytvoří klientům z běžného cvičení interaktivní úkoly. Například se musí hýbat po předepsané křivce nebo sbírat míčky. Pacient si nasadí VR headset a senzory umístěné na těle průběžně sledují pohyb rukou, trupu i hlavy. Výhodou technologie je také možnost dlouhodobě zaznamenávat a sledovat výsledky.
7: Terapeuti tak můžou porovnávat vývoj pacienta v čase. Kraj chce v Roždělovicích na Nymbursku stavět nový domov pro seniory. Nové zařízení nahradí to stávající, které v nevyhovujících prostorách zámku a kláštera. Kraj chce na zaplacení nákladů odhadovaných na 653 miliony využít dotace. Dokončení je plánované na konec roku 2031. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut poprvé překročil hranici 1 milionu aut, a to v celkem 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky. Za prvního půl roku se jich letos prodalo 1,25 milionu, a což představuje meziroční nárůst o skoro 34%. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Ano, jsem tu a přeji krásné ráno a teď přesně v 8.
3: Rádio Blaník.
0: Šťastná hodinka plná pohodových písniček je připravena, tak začínáme s Michalem Davidem.
3: Rádio Blaník.
5: Hezky česky celé léto.
0: hobitňák Petra Slívy. Kde asi je v těchto chvílích? Zeptáme se a za malou chvíli přidáme informace přímo od Petra Slívy, který se nám přihlásí do vysílání. Tohle už je Michal David, za chvíli Xindl X anebo Lucie Vondráčková a Vítr. My vám hrajeme hezky česky celé léto. Dobré ráno.

0: Xendl X tady u nás a písnička Dovolená. Na dovolené je taky kolega Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A jak vypadá Petrovo cestování a putování světem?
3: Včera jsme si konečně prohlédli hlavní město Orkneyských ostrovů, Kirkoal. Když říkám hlavní město, nepředstavujte si žádnou megapoli. Rozkládá se na 4 kilometrech čtverečních a obývá jej asi 10 000 lidí, což je skoro polovina obyvatel Orkneyi. Ústřední stavbou je katedrála svatého Magnuse. Svatý Magnus byl zdejší hrabě, který vládnul ve 12. století společně se svým bratrancem Hakonem. Dělba moci nebyla úplně přátelská, nicméně zbožný Magnus, který se sice oženil, ale zůstal v celibátu a proslul svou štědrostí a míru milovnou povahou, se přece jenom asi líbil lidem víc.
0: 11. hodina, 10. minuta, to bude právě dnes, kdy se dozvíme, kde teď aktuálně Péťa je a jak se mu daří. Tak poslouchejte, určitě dá Rádio Blaník.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: 8 hodin 11 minut, tohle byla Fiordalízo a za chvíli se podíváme třeba na počasí s Adélkou a budou tu Lucie Vondráčková, Karel Gotta, písnička Pábitele a nebo Olga Lounová, Jsem optimista. Šťastná hodinka jede dál, hezké ráno.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Ojediněle počítejte s přeháňkami, to je teď po ránu hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a k večeru se ty přeháňky posunou na celé území. Mohou se objevit i bouřky, které můžou být ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 32. A jaké počasí nás čeká o víkendu, tak to ví Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Co se týče soboty, tak ta už bude chladnější, ale pořád přeháňkami převažovat bude oblačno a místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty od 23 do 27 stupňů, na jižní Moravě až do 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 18. Co se týče ještě neděle, tak z neděli bude zpočátku polojasno a jen ojediněle přeháňky. Během dne se ale od západu oblačnost zvětší, přechodně až na zataženo a postupně se přidá déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer se naopak ale začne vyjasňovat. Nejvyšší denní 19 až 24 na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celsia.
1: Každý pátek od 8 do 9 na Blaníku.

0: 8 hodin k tomu 20 minut posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník. Za chvilku tu budou třeba Olga Lounová, písnička Jsem optimista, anebo taky Slza a Lhůta záruční. A Slza, té patří sobota a neděle tady u nás. Plánu spousty dalších mil.
1: Víkend se Slzou na Rádiu Blaník.
2: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
1: A my pro vás máme speciální dárek.
2: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
1: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
2: Tak laďte Blaník
1: a užijte si víkend se Slzou.

0: od 2. do 6. září. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele, které zemi zasáhlo na konci června, vzrostl na 4930. Zranění utrpělo 16 740 osob, jak vyplývá z vládních údajů. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Tam doplnili Sáru Bejlek. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
1: Děkujeme za zprávy, přeji krásné ráno. Za chvíli Olga Lounová, jsem optimista. A potom také prozradím, co písnička Slunce dál svítí všechno může přinést do vaší peněženky. Tak rozhodně poslouchejte Dáblaník. Hezké ráno.

0: tohle byla Olga Lounová. Minulý týden v Pelhřimově naprosto skvělá. Ta to prostě umí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Plan.
0: Přeji vám krásné dobré ráno, což takhle nějakou tu kačku do peněženky. Jo, to by se hodilo. Já vím, 5000 korun, to je paráda. Pokud zazní písnička od, dá se říci, sestavy Blaník 25, Slunce dál svítí, tak tu chvíli nám máte zavolat. Na 800 109 109, jak ta písnička odezní. Kdo ji nezná? A já tam vidím jednoho pána vzadu, ten si nás naladil teprve včera a neví. No tak dobře, tak dáme ukázku.
2: Slunce dál nám svítí nad krajinou.
0: Jak to zní? Okamžitě volejte na 800 109 109 a máte 5000. Pokud nám dáte ovšem v té krátké ukázce název zpěváka, který tam zpívá. No, naposledy to byla právě Olga Lounová, která zpívala v našem vysílání a posluchačka řekla: jasně, to je přeci Helena Vondráčková. A kolega Pepa Černý řekl: no tak bohužel, 5000 vám nemůžeme poslat. A co se stalo? No ten bonus se nám navýšil a teď vlastně hrajeme tedy o 10 000 korun. 10 000 tady pro někoho mám. Jak tahle písnička zazní z našeho vysílání, neváhejte, okamžitě volejte a vyhráváte tentokrát ne 5, ale rovnou 10 000. Já vám držím palce, no může to přijít ještě v téhle půlhodince docela, anebo dopoledne, odpoledne, nebo taky večer. No prostě může to přijít kdykoliv. Poslouchejte.
1: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: 9 minut po půl deváté posloucháte Rádio Blaník, za chvíli Slza, Lhůta, Záruční, anebo Marek Ztracený a písnička Léto 95. A v tuhle chvíli míříme na fotbal s Monikou.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, fotbalový šampionát míří do finále. Už zítra poznáme držitele třetího místa, o které se střetnou Francie s Anglií. Kromě hrdosti na to, že se Francie udrží na světovém pódiu, bude tento duel nesmírně emotivní. Půjde o úplně poslední zápas Didiera Deschona na lavičce národního týmu. Byl na ní 14 let. Navíc se odlodaný Kylian Mbappé potvrdit své postavení největšího kanonýra turnaje. Malé finále začne zítra v Miami v 11 večer našeho času. O den později, tedy v neděli, pak měsíční turnaj vyvrcholí velkolepým finále. O titul mistra světa si proti sobě zahrají Španělsko a Argentina. Oba týmy během té doby podali dosud nejpůsobivější výkony. Navíc je to poprvé, co se dva nejlepší týmy žebříčku FIFA střetnou ve finále. Argentina aktuálně vede, zatímco Španělsko je hned za ní. A ještě pozoruhodnější je, že se tyto dva přední týmy světa v historii turnaje nikdy nesetkali v žádném kole. Proto je střet mezi Španělskem a Argentinou považován za historickou událost. A přímo u toho budou také americký prezident Donald Trump i španělský král Filip VI. Naopak argentinský prezident Javier Milei bude zápas kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Argentina se Španělskem se utkají na stadionu v New Jersey a v polučasové přestávce se bude konat hudební show. Vystoupí v ní zpěvačky Madonna a Shakira nebo zpěvák Justin Bieber. Tolik fotbalový speciál, další tu bude před půl druhou.
0: Báječné, děkujeme, Moni.
1: Mistrovství světa ve fotbale. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Tohle byla slza, s tou nás čeká víkend tady u nás na Blaníku. Nicméně v dalším vysílání mezi 9. a 10. tu bude
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
0: A právě dnes zamíříme do roku, kdy byla v Londýně sformována jedna z nejvýznamnějších rockových kapel hudební historie.
3: Také se v televizi poprvé objevil jeden kultovní detektivní seriál. Mm-hmm.

0: A teda řeknu vám, že tenhle konkrétně já osobně můžu. To je prostě parádní záležitost. Sestava skvělých herců, historie, no prostě. Víte, jaký to je seriál a víte, jaký je to rok? Dobrá, že ne? Tak poslouchejte po deváté, my to odhalíme. A vy s námi, tak poslouchejte Blaník, za chvíli je tu.
1: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
0: A já se rozloučím, budu se těšit v jedno odpoledne a v dalším vysílání už báječný kolega Pepa Černí a s ním dál Adélka Zahradníčková. A s písničkou Hezky česky hrajeme celé léto, to je jasná věc a tohle už je skvělý Marek Ztracený. Léto 95.

Marek Ztracený a léto 95. A my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Ale pozor, bude tajemný rok, to znamená, že hledáme rok, ve kterém vznikla třeba tahle píseň.

0: Má Hana Zagorová ještě hodně mladičký hlas, co? No, půjdeme hluboko do historie. Přátelé, už můžete klidně psát 603 118 118. Bude to tajemný rok a hrát vám budeme hlavně hezky česky jako celé léto a vlastně celý rok a téměř celý můj život, vám řeknu. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 9.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnes naměříme tropických 30 stupňů, ale už odpoledne platí také varování meteorologů před silnými bouřkami. Na většině území kraje hrozí totiž krupobytí, přívalový déšť a silný vítr. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Přerušované koloně se popojíždí na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od 4. kilometru až po sjezd na letiště. Asi čtvrt hodinky. Na Kladensku je silný provoz na příjezdu do Slaného ve směru od Smečna. Tady zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s autobusem. A připomínám, že nájezd na D4 na 63. kilometru ve směru na Prahu je uzavřený kvůli opravě okružní křižovatky u Letů. Tolik dopravní servis, vám šťastnou cestu a teď už pokračují zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Zemědělci řeší nedostatek sena a slámy. Policie zastřelila v Praze 4 útočníka. Česká armáda čeká na další speciální letoun.
7: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Prodlužující se období sucha zhoršuje situaci chovatelů. Někteří mají málo sena, slámy i kukuřice a v zimě nebudou mít čím krmit. Kvůli tomu chtějí omezovat i počty zvířat. Suchem zasaženým zemědělcům slibuje pomoc ministerstvo zemědělství. Dotace budou moci čerpat i ti, kteří nesplní minimální počet zvířat na hektar. Jak už od nás víte, na ubytovně ve Vídeňské ulici v Praze 4 došlo k útoku sekerou a nožem. Útočník večer napadl dva lidi, jednou na místě usmrtil a druhého vážně zranil. Poté ale napadl zasahující policisty, kteří ho nakonec zastřelili. Podle novinek CZ šlo o ubytovnu pražského IKEMu a mělo jít o sanitáře. Česká armáda získává díky novému letounu Embraer C390 Millennium nové schopnosti. Jaké to už vyjmenovává ministr obrany Jaromír Zuna.
9: Embraer C390 nám poskytuje obrovskou multifunkčnost. Od přepravy těžší techniky, desítek desantkářů na dlouhé vzdálenosti, přes tankování paliva za ledvu až po špičkově vybavený evakuační systém Medevac.
8: Pomůže i při zdravotnické evakuaci a podpoří integrovaný záchranný systém. Druhý letoun má armáda získat do konce roku 2027. V Pákistánu zahynul český horolezec Jaroslav Bánský. S dalšími dvěma českými kolegy se pokoušel o prvovýstup na jednu z hor v pohoří Karakorám. 46-letý muž zemřel po nešťastném pádu během expedice. Podle Blesku horolezce nečekaně smetl padající kámen. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: A se mnou Adélka a tajemný rok. Děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý
7: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, krásné dopoledne, za dvě minutky už bude 9. A Adélko, prosím tě, já koukám, že už jsou tam dvě SMSky.
10: Ano, dneska jsou strašně rychlí naši posluchači.
0: Jsou, my jsme je vyzvali a oni takhle rychle zareagovali. Tak co typujou?
10: Tak typuje nám tady třeba Pavel, ten typuje rok 1968, no a rovnou tady máme ještě jiný typ na rok 1969 a to nám napsala Věra z Pardubic. V té době jsem ještě nebyla na světě, ale už byl můj brácha a poznala jsem to podle ukázky ze seriálu.
0: No, prosím pěkně. Přátelé, já mám pro vás první nápovědu, bude to nápověda letecká, protože ten rok, který hledáme, to byl rok takových jako leteckých premiér, jo. Poprvé vzlétnul nejenom Boeing 747, ale taky nadzvukový Concorde. On pak teda dolítal, to všichni víte, ale to už byste mohli tušit, tak pište 603 118 118, anebo volejte 800 109 109. No a tahle písnička se v tajemném roce přímo zrodila.

0: Tak to byly Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, tu mám strašně rád.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Který pak to je rok? Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta, já volám na tajemný rok.
0: Markéto, povídejte.
3: 1969, vím to od včera, podle ukázky Hříšní lidi města Pražského.
0: Vy jste jako takhle napřed, jo?
3: Já jsem napřed, protože já ten seriál miluju.
0: Já taky.
3: Já si ho pouštím, ono to je na i-vysílání.
0: No jest.
3: Já si to často pouštím a hlavně, on můj táta byl v komparzu a skoro v každém díle je, tak
0: fakt,
3: si to vždycky pouštím.
0: To je dobrý. A tam je pan Bouše, že jo?
3: No, tam je pan Bouše a Brůžek.
0: No, jasně, jasně.
3: Mrázek.
0: Jo, jo,
3: no, a pak mám ráda i ty filmy, jako Pěnička a tak.
0: A ten, jak ho hraje ten Abraham, jak se to jmenovalo? Utrpení.
3: Smrt krásného dragouna,
0: přesně
3: no to,
0: tak.
3: No to je špice, no.
0: A ve kterém filmu se zpívalo takový to Já jsem kočka ze Záběhlic?
3: V tom, ne. To se zpívalo Smrt černého krále.
0: Jo.
3: A no, tam je právě můj táta.
0: Fakt,
3: v zahradní hospodě.
0: To je dobrý. Markéto, moc vám děkuju, mějte se hezky,
3: naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Markéta, no. Adélko, prosím tě, jak to vypadá s SMS-kami?
4: Já tady vyrovnám skóre na 2-2, protože rok 1968 nám tady v rámci SMS-ek typuje Mia.
0: No a dál?
4: Potom přidám další čárku k roku 1969, ten nám poslala Zdeňka, na Blodičce jsem vyrůstala a seriál, tak ten byl bomba.
0: Tak já přihodím další nápovědu, jo. Tak si představte, že v tom tajemném roce, konkrétně 30. ledna, což byla kosa teda, jo, tak Beatles odehráli poslední koncert a bylo to na té střeše londýnského sídla společnosti Apple Records. A taky s tím trošku souvisí to, že John Lennon se v tom roce 20. března oženil na Gibraltaru s Yoko Ono. No, tak to takový začátek konce, že jo? Respektive už vlastně konec konce Beatles. Máš taky nějakou nápovědu, Adélko, prosím tě?
4: No, určitě. Mě tady zaujala nápověda, že 16. ledna na Václavském náměstí v Praze na protest proti potlačování svobod po okupaci, tak došlo tedy k upálení Jana Palacha.
0: To si hodně napovídá.
4: Velká nápověda, viď?
0: Ale já myslím, že já teď napovím jako dost podobně dobře, jo, protože dobrodružství s Bohem Panem, tu si myslím, že taky dokáže zařadit kdekdo. Tak můžete volat 800 109 109.

0: To mají teďka Spartani radost určitě, že to Vojtadyk předělal na spartianskou hymnu. Sweet Caroline, strašně slavná píseň. A Neil Diamond, co pak je to za rok, víte?
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Tak, pojďme se podívat na telefonní linku číslo 1. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Marie Litvínov, dobrý den, já volám ohledně tajemného roku.
0: Marie, povídejte, dobrý den.
3: Ano, dobrý den. Tak já si myslím, že je to rok 1968 podle písniček.
0: No, tak uvidíme na konci, no, jestli jste se náhodou trošičku nesekla. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, Honza Plana, Vojenských lázní. Tak pálcha 100% rok 1969. No a vzpomínku na rok 69 mám, že jsme byli s hotelovou školou na praxi v Jugoslávii a vraceli jsme se přesně 20. července, když přistali Američané na měsíci.
0: Honzo, no tak uvidíme na konci, jestli máte pravdu. Jo, mimochodem, běžte do Mariánek na náš letní koncert příští pátek, jo?
4: 24. už to mám zaregistrované.
0: Výborně, mějte se krásně, nashledanou.
4: I taky, nashledanou.
0: Adelko, jak pak to vypadá s SMS-kami?
5: No tak tady začíná převládat rok 1969, typuje nám ho tady třeba Olga z Mariánských lázní, tak též, takže Olko, taky může teda náš koncert, anebo Radek z Prahy podle Palacha bez pochyby napsal, mimochodem miluji seriálovou ukázku, kterou jste pouštěli.
0: Olgo, prosím vás, ne, že můžete na ten koncert, vy musíte na ten koncert, když jste z Mariánských lázní. Adelko, ty si našla krásnou nápovědu.
5: Ano, 15. května tajemného roku totiž vyšlo první číslo komiksového časopisu Čtyřlístek.
0: Je, pan Němeček. A dáme dohromady celou tu čtyřku. Tak Pindě, že jo?
5: Myšpulín.
0: No.
5: Fifinka.
0: Jasně. No a ten Silák. Čtvrtý. Silák Bobík.
5: Bobík. No. No, dali jsme to dohromady.
0: Já jsem kdysi maminku svoji přemlouval, aby mi udělala bábovku v hrnci, protože v jednom čtyřlístku neměla Fifinka nádobu na bábovku, tu formu, tak Bobík říkal, tak mi to udělali do hrnce, a ona to udělala do hrnce a vypadalo to na tom obrázku strašně dobře. Tak ona nakonec podlehla a opravdu mi udělala tu bábovku z hrnce a nadávala jak špaček, říkala, nejde to z toho vyklopit, to je tak blbej nápad, kde jsi to vzal. Já vím, kde jsem to vzal, v Třeskoprskách. A víš, co jsou ve skutečnosti Třeskoprsky?
5: Netuším.
0: To jsou Doxy, takže my zdravíme do Dox a posíláme tam rovnou písničku. Z tajemného roku, Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem. Pokud jste tuhle písničku někdy slyšeli zpívat Roberta Planta ze skupiny Led Zeppelin, tak se vám to nezdálo, to je taky krásná verze. Ale tahle je, teď jsem to málem řekl, z toho roku, tak volejte.

0: Ježíš, to je hezká muzika. Sugar, sugar na vlnách Rádia Blaník v tajemném roce.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Přátelé, tak já ještě než zvednu telefon, tak vám dám další nápovědu. V tajemném roce se narodil třeba muž, který natočil můj oblíbený film. Film Samotáři. A vy už dobře víte, že je to David Ondříček. Taky se narodila paní Jolana Voldánová, kterou všichni dobře známe. Narodila se taky Šárka Resková, zpěvačka a taky trochu podnikatelka. Narodil se taky herec Karel Dobrý, ten hrál Hastermana, jestli si vzpomínáte, relativně nedávno. A taky se narodil dnešní zpěvák skupiny Lucie Viktor Dyk. A teď už pojďme zvednout ten telefon. Haló, haló, Rádio Blaník. Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem Honza z Plzně, 69. a když jste tam dali nápovědu o vzletu Concordu, tak poslední den v roce 68 odstartoval jeho konkurent TU-144 a Concorde letěl asi až o 2 měsíce později.
0: Nejste vy náhodou pilot?
2: Ne, letecký nadšenec.
0: Jste do toho nadšenec, je mi to jasný.
2: A v 69. naši koupili první velkoplošnou televizi Dianu.
0: Fakt, jo.
2: Takže když dávali hříšní lidi města Pražského, tak my jako malí děti jsme na to koukat nesměli, ale v tom 69. na co jsem koukat směl, bylo přistání Apollo na měsíci. Tehdy to komentoval v české televizi pan Doubek.
0: Tak, to je informací. A no. Adelko, prosím tě, jak to vypadá s SMS-kami, mi řekni.
3: Napsala nám tady hezkou SMS-ku třeba Eva, ta přidává čárku k roku 69 podle písniček a napsala k tomu i vzpomínku, to byl rok mého mládí a vysněné dovolené s rodiči. Poprvé a naposledy jsme mohli navštívit naše příbuzné v západním Německu.
0: Já musím říct, že do toho koukám taky teďka do těch SMS-ek a je jich tolik, že kdybychom je měli všechny přečíst, tak tady budeme tak jako do 6 do večera, že jo?
3: Ano, je to
0: ale
3: tak.
0: Ty typy jsou relativně podobné, jak tak koukám. Adélko, nemáš nějakou zajímavou nápovědu?
3: Mám pro automobilové fajnšmekry. 25. srpna tajemného roku v Mladé Boleslavi totiž spustili výrobu automobilu Škoda 100.
0: Já, Škoda stovka, jo. No tak to by mohl kde kdo pamatovat. A já dodám ještě pro vás, kteří máte rádi literaturu, že Nobelovu cenu za literaturu tehdy vyhrál Samuel Beckett. Tak můžete volat 800 109 109. Jsem zvědav, jestli pan Beckett někomu pomůže ten rok najít. Za chvilku, Ježišmarja, Beatles, Here Comes the Sun. Já se tak těším.
1: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci 2 noci za cenu 1 a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz. Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.

0: Allegro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.

0: Beatles a Here Comes the Sun. Už jsme mluvili o tom, že Beatles v tom tajemném roce hráli ten poslední koncert na střeše, tak jsem k tomu ještě přehodil tuhle tu písničku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Přátelé, já doufám, že si dnešní tajemný rok užíváte, my s Adélkou, hrozně, viď, Adélko?
3: Ano, dnešní tajemný rok je opravdu něco teda.
0: Je to tak, máme ty šedesátky prostě rádi. Teď jsem to trochu prozradil, tak vám je to jasný, že to šedesátky, akorát musíme trefit úplně přesně ten rok a třeba se to teď povede s naším posluchačem, který je na telefonu, nebo posluchačkou, to uslyšíme. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Květal. Já si typu rok 1969 podle písničky Helenky Vondráčkové.
0: Dobře, děkuju vám, mějte se hezky a šťastnou cestu.
4: Děkuji, hezky.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, je tady Josef Michal Klenovice u Sebeslavy.
0: Dobrý den, Josefe, tak povídejte, jak to vidíte.
5: Helejte, je to rok 1969 a zrovna jsem byl druhý rok na vojně.
0: Jo, a vzpomínáte na vojnu rád nebo ne?
5: No, ty začátky byly napr, protože přišli Rusáci, to 68. No a pak už, jo, se vzpomínali si v tom dobrom, no.
0: Jasný. Pak už... Pak už, pak už je člověk mazák, že jo, tak už to jde.
5: No, to už taky. A bylo to takový, jo, jako jak byla ta okupace, bylo takový povolený. Nebylo to takový, jako pak zažívali nějaký, říkali velký šikany, ale nevím, no. Nebylo to špatný.
0: Dobře.
5: Akorát to bylo dlouhý.
0: To jo, to bylo.
5: Dva roky.
0: Tak už je to za váma naštěstí. Mějte se krásně, děkuju, nashledanou.
5: Vám taky, nashle.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
6: No, dobrý den. Určitě rok 69. Podle všech těch nápověd, to je jasný. A hlavně bych říct, že to byla super free doba. Já jsem to zažil jako malej kluk a ten humus, co potom přišel ty sedmdesátky, no, tak potom šlo všechno do háje. Pamatuju si úplně tu atmosféru. Bylo to super prostě ten konec 60.
0: Moc vám děkuju za tuhle vzpomínku. Mějte se hezky.
6: Já zatím.
0: Adélko, jak pak to vypadá v SMS-kové vráně?
3: No tady stále dominuje rok 1969, typuje ho třeba Jitka z Bělče u Kladna, tajemným rokem je tady 69. V tomto roce jsem se měsíc po Vánocích jako opožděný dáreček narodila.
0: To je hezké teda. Já vám teda přihodím jednu nápovědu, jo. Když máme pořád ještě mistrovství světa ve fotbale, i když jsou před náma už jenom poslední dva zápasy, tak si představte, že 20. listopadu našeho tajemného roku dal Pelé svůj 1000. gól. Takový to byl borec.

0: Nejenom Hana Zagorová, ale i Adélka tady zpívá na celé studio, to jsem ještě neslyšel. Aby si nespíval, že jo? Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Tady je Martina Zubňan, já vás zdravím.
0: Dobrý den, Martino, jak to vidíte?
1: Já to vidím dneska na 69.
0: A podle čeho?
1: Podle těch nápověd a hlavně podle písniček.
0: Jo. Martinko, všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Jo, děkuju moc.
0: Nemáte
1: děkuju.
0: Za co. Tak se mějte krásně, naschledanou.
1: Děkuju, naschled.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olda z Hudlic. Já typu rok 1969. A mě v té době byly 4 roky, takže žádný moc vzpomínky nemám. Akorát v roce 69 se narodil můj bratr a narodil se doma, protože to už nestihli do nemocnice.
0: Dobrý, a dopadlo to dobře teda?
2: Dopadlo to dobře, zdravej, čipernej kluk už skoro v důchodovém věku.
0: No jistě, maminka byla pašák prostě. Oldo, moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
2: Taky, naschledanou.
0: Adélko, ono to skoro vypadá, že už všichni říkají 69.
3: No ale není tomu úplně tak, typuje nám tady někdo v SMS-kách i rok 1968, to typuje konkrétně Standa z Brna, který k tomu napsal, v tom roce se mi narodila starší sestra.
0: Já teda přidám jednu nápovědu ještě, jo. V tom tajemném roce, přátelé, byla vytvořena experimentální počítačová síť ARPANET, což byl zárodek dnešního internetu. Zkrátka, kdyby nebylo toho roku, který hledáme, tak bychom teď nemohli surfovat. Teda mohli, ale jenom v moři a ne v tom moři informací. I když ne všechny jsou teda ověřené. Já doufám, že všechny mé dnešní indicie jsou pravdivé. Adélko, máš tam taky nějakou zajímavou nápovědu? Ono se stalo opravdu hrozně moc věcí.
3: Je to tak. Mě tady zaujala nápověda, že 15. až 18. srpna proběhl na farmě poblíž amerického města Bethel hudební festival Woodstock, který je velmi slavný.
0: Woodstock, Jimi Hendrix a jeho provedení americké hymny na elektrickou kytaru, kterou pak mám pocit ještě navíc zapálil, to bylo prostě úžasný. Ale tam byly tak obrovský kolony, že měřili několik desítek kilometrů a oni tam nakonec ty lidi, protože chtěli na ten festival, ty auta prostě nechali, vystoupili a šli na festák. To bylo možné jenom tehdy. Od té doby teda festivaly už jsou úplně normální a my jsme dokonce velmocí všech festivalů. No a ten nejlepší festival, to je Konopiště, že jo? To je jednodenní a úplně to stačí a navíc jsou tam vždycky ty největší hvězdy. Přátelé, můžete volat 800 109 109, koukám na telefon, ani vás nemusím vyzývat, tady je úplně plná linka veškerá a za chvilku si řekneme, o jaký rok se jedná. Do té doby třeba Miroslav Paleček a Michal Janík. Hele lidi.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Max útočí na regál.
10: Barča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
15: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky.

0: To byla zase paráda. Posloucháte Tajemný rok?
1: Radio Blaník, Tajemný rok.
0: Tak, a tady zase zvoní telefon. Haló, haló, Radio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Blanka z Brna.
0: Blanko, jak to vidíte, dobrý den.
2: No, já bych řekla, že to je rok 1969.
0: A podle čeho?
2: No, podle Jana Palacha.
0: To je jasný.
3: Dobrý den, Láďa, já byl s Tanisou.
0: Láďo, jak to vidíte?
3: Já jsem jako ročník 63, že jo, takže jsem takový už trošku jako přistárlej a pamatuju se na tu znělku hned, na ty hříšní lidé města Pražského. Jak tam prostě ta pistol se otočí na vás, že jo, v té televizi a jste mrtvej.
0: Skoro.
3: Tak jsem typoval 69 ročník.
0: Děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
3: Tak se mějte taky, naschledanou.
0: Adelko, jak to vypadá s SMS-kami? 69, 69 všude?
4: Vypadá to tak. Typuje nám tady třeba Tandem Jitka s Jirkou, právě rok 1969. Moc si užíváme písničky našeho dětství a zdravíme všechny z Mikulášova kopce v Novém Hrádku.
0: Děkujeme moc krát. A já přihodím ještě poslední nápovědu, ještě než to úplně prozradíme. Přátelé, v tom tajemném roce nás opustila za velmi tragických okolností herečka Sharon Tate. Určitě víte, že to byla manželka pana režiséra Polanského, jo? Romana Polanského, nebo Polanského, vlastně se česky asi správně říká. A kdo viděl film tenkrát v Hollywoodu, tak to ví úplně přesně, jak se to stalo, že jo? I když teda Quentin Tarantino si to hodně upravil, aby to vlastně dopadlo dobře, ale ono to tehdy dobře nedopadlo, no. Tak to byl rok, víte co, my už vám to řekneme s Adélkou, tak byl to rok
1: 1969.
0: A to znamená, že jste to zase skoro všichni uhádli. Bylo tam pár 68, viď, Adelko?
4: Je to tak, ale vlastně jiný typ dneska nebyl. Dneska to bylo mezi těmito dvěmi roky.
0: No, 68, 69. Myslím si, že ještě někdo volal a říkal 67 a nejsem si tím úplně jistý. Každopádně, přátelé, děkuju vám za spolupráci, za vaše SMSky i telefonáty a uslyšíme se zase v pondělí. U tajemného roku teda. A Adelko, ty se měj krásně, hezký víkend.
4: Děkuji i tobě, Pepí, budu se těšit.
0: A teď, no ta je úžasná. No to musíš říct ty. Suspicious mind? Takhle bych to řekl nějak. To jsou jako podezřívavé myšlenky, řekněme. A Elvis Presley a rok 1969.

0: To je prostě král z Memphisu, Elvis Presley na vlnách Rádia Blaník. A tím končí definitivně tajemný rok pro tento týden i pro dnešní den. Byl to rok 1969. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Jaroslav Uhlíř.
1: Severní vítr je krutý.
0: A vrchní prchní. Taky Janek Ledecký.
2: Noci jsou krátký a ty pěkná, pěkná.
0: A taky se podíváme na jeden sraz jednoho svazu.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem.
0: I Vohnouti budou hrát na Blaníku v následující hodině. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Celé léto vám hrajeme hlavně hezky česky a za 5 minut bude 10 dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V našem kraji je zatím polojasno a příjemných 23 stupňů. Odpoledne ale teploty povyskočí až ke 30 a současně začne platit výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami na většině území kraje. Tolik o počasí a následuje doprava.
5: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
6: Na příjezdu do Prahy počítejte s přerušovanou kolonou na dálnici D7. Tady je asi nejhorší situace. Popojíždí se čtvrt hodiny od 4. kilometru až po sjezd na letiště. Před Prahou pak ještě dejte pozor na dálnici D10 na 12. kilometru. Tady do provozu zasahuje a na krajnici stojí porouchaný osobák. Na Kladensku se také zdržíte. Tady se od rána na příjezdu do Slaného ve směru od Spečna vyšetřuje vážná dopravní nehoda, srážka osobního auta s autobusem. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď pokračují zprávy s Monikou.
7: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Přes Česko přejde další vlna silných bouřek. Centrem Prahy nepojedou tramvaje. Tour de France nabídne už 13. etapu. Rádio Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku bude během dneška platit hned několik meteorologických výstrah. Ve všech 14 krajích budou od jedné odpoledne do půlnoci hrozit silné bouřky. Objevit se v nich můžou přívalové deště, kroupy a nárazy větru. Platí také výstraha před silnou zátěží teplem, a to hlavně pro východní části země. V noci na dnešek už bouřky úřadovaly na jihozápadě Německa, kde si vyžádali jednu oběť a několik zraněných. Sport v tropických teplotách může organismus daleko rychleji vyčerpávat. Ztráty vody pod cením pak můžou dosáhnout až 10 litrů za den. Ideální je ale třeba plavání, jak dodává fyzioterapeutka Iva Bílková.
3: Voda pomáhá udržovat tělo chladné, nezatěžuje klouby a zároveň umožňuje celotělové cvičení s mírným odporem. Jako aerobní sport s nižší hrozbou přehřátí organismu lze doporučit jízdu na kole v přírodě, kdy tělo udržuje v chladu proudící vzduch.
2: Zvolit také můžete jízdu na rotopedu v klimatizované posilovně. Oprava tramvajové trati vyřadí provoz v centru Prahy. Tramvaje nebudou jezdit od zítřka do 10. srpna v úseku Spálená Národní ulice. Výluka se dotkne 12 tramvajových linek a pražský dopravní podnik proto cestujícím doporučuje využívat v centru metropole hlavně metro. Náhradní autobusová doprava totiž zavedená nebude. Tour de France po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa, která sice nemá nijak extrémně náročný profil, ale z bezmála 2,6 kilometry bude nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
4: Je to tak, děkujeme, Moni. Je rovnou písnička, nebudeme zdržovat. Jaroslav Uhlíř.

0: Vašopatejdl a voňavky děvčat na vlnách Rádia Blaník a my teď míříme do Hradce Králové. Tam se totiž zítra koná charitativní den s cyklisty. Začíná se v 10 dopoledne na Smetanově nábřeží před restaurací Náplavka. A jaký vás tam čeká program, to nám řekne organizátor akce Jiří Kos.
1: Celodenní program pro děti a dospělé. Cyklopřekážková dráha, divnokola, vozítka s pedály, vystoupení mažoretek. Dražba drezů fotbalistů Vládi Daridy, Tomáše Holeše a hokejka Aleše Jergla. Více na stránkách Infocentra a Facebooku Den s cyklisty.
0: No prosím pěkně, divnokola tam mě teda zajímají. A ještě dodám, že výtěžek z celé akce bude předán formou šeků Nadaci východočeské onkologie, spolku Dlouhá cesta a jednomu handicapovanému sportovci. Tak pokud máte zítra čas, vezměte kolo a hurá do Hradce na Smetanovo nábřeží a projet se pak můžete až do Kuksu, to je taková celá jako trasa. Tak teď se vrátíme k písničkám. Police, ty mám strašně rád. Every breath you take.

0: Pěkná, pěkná, pěkná písnička na vlnách Rádia Blaník. Janek Ledecký nám dospíval a my si budeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň, vaše oblíbená hra na vlnách Blaníku. Přátelé, mám pro vás poslední poukázku na odběr rodinných vstupenek, respektive jedné rodinné vstupenky pro dva dospělé a čtyři děti. Ta hodnota této ceny je 3100 korun, to mi vůbec nepřijde špatné. A můžete to mít vlastně jenom za to, že si spolu popovídáme a za jednu SMSku. Tu SMSku posílejte na číslo 603 118 118, napište celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte a následně heslo. A to heslo je jasné. Vzhledem k tomu, že je pátek a už týden nám chybí Iva Lecká, tak na její počest, na počest její dovolené, dáme heslo Juchu. Tak pište Juchu na číslo 603 118 118 a hlavně u sebe mějte telefon a zvedejte ho, protože já dvěma z vás zavolám a vy se utkáte za chvilku přímo v éteru Rádia Blaník o tu vstupenku rodinou do Fine Parku v Chlumci nad Cilinou. Přátelé, do té doby Krištof, Sima Martausová, Hvězdáři a taky Jelen, Jirka Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Na Blaníku.

0: Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě na vlnách Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak přesně o to jde, víc nebo míň. Jdeme hrát, přátelé. Mám pro vás poukázku na odběr rodinné vstupenky pro 2 dospělé a 4 děti do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou, což je úžasný zábavní park, kde si užije celá rodina, je tam občerstvení, milý personál, pohodové zóny a tak dále a tak dále. Svět zábavy a navíc i přírody. A na telefonu už mám dvě dámy, první z nich je paní Terezie, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte?
3: Dobře, dobře. Jo? Krásný počasí, dobře.
0: A věříte si do této hry?
3: No, uvidím.
0: Uvidíte, dobře. Zajímá mě taky, jak je na tom paní Jarmila. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Vy si věříte?
4: Uvidíme.
0: Uvidíte, dobře. Tak dámy, poslouchejte pozorně a Terezie odpovídá první, jo?
3: Ano.
0: Tak, kolik nově vysazených stromů bylo potřeba k vytvoření bludných cest ve Fine Parku? Rychle, kolik?
3: 70.
0: 70. A já se ptám, Jarmilo, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Víc. A tipnete si kolik?
4: Nevím, 120.
0: 120 říkáte, jo? No, pořád jste dost jako nízko, ale stačilo vám to k výhře. Takže Jarmila vyhrává. Prosím vás, paní Terezie, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
3: Ano, děkuji,
0: tak,
3: děkuji.
0: Jo. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: A Jarmilo, vy mi prosím vás zůstaňte na telefonu, jenom mi řekněte, koho vezmete sebou do Fine Parku.
4: No určitě rodinu, dceru, manžela.
0: Tak výborně.
4: A uvidíme.
0: Já vám ještě řeknu, že těch stromů je 840, jo. Takováhle hromada habrů si představte. Tak prosím vás, vydržte na telefonu, ať si vyměníme adresy a na oko se mějte krásně, gratuluju.
4: Ano, děkuji.
0: Tak takové to bylo tento týden, přátelé, moc vám děkuju za SMSky i za to, že jste zvedali telefony.
1: Víc nebo míň. Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park, zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
0: Tak, my si dál budeme hrát za chvilku Vohnouti s vás českých bohémů, anebo ABBA. A my hrajeme taky o šunku, to ale určitě víte.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je lekošunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Klasicky česky celé léto.
1: Radio Blaník.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Ciao amore a Ricky e Povery na vlnách v Blaníku. Trocha italštiny nikdy neuškodí, že jo? Ale hlavně vám hrajeme hezky česky a v tom budeme pokračovat. Dáme si tuhletu z animáku. Z Ledového království v podání Moniky Absolonové. Karel Gott nám zaspívá Pokaždé. A taky Lucka Vondráčková dorazí. Přestože v šíleném kolotoči. Přátelé, my vám hrajeme hezky česky celé léto. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11. Radio
1: Blaník. V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Radio Blaník. Počasí.
2: Pěkné páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnes odpoledne bude polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo. A navíc už odpoledne začne platit výstraha meteorologů před silnými bouřkami na většině území kraje. Naměříme 27 až 30 stupňů. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
2: Komplikace čekejte aktuálně na výjezdu z Prahy po dálnici D1 na 22. kilometru u Mirošovic, kde se hromadně srazily 3 osobáky v levém jízdním pruhu a vytvořila se už víc než 3 kilometry dlouhá kolona. Další komplikace jsou na Praze východ na příjezdu do Kostelce nad Černými lesy ve směru od Krupé. Zasahují tu záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkářem. A další velký pozor je na Praze východ ještě v Křenicích v hlavní ulici. Tady policie vyšetřuje nehodu osobního auta s dodávkou. Průjezdný je jen jeden pruh. Tolik dopravní servis a teď se zprávami je tu Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Stát ukončí maximální ceny pohonných hmot. Policie vyšetřuje útok na pražské ubytovně. Řidičům v Hradci Králové skončí objížďky. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Ministerstvo financí dnes v poledne oznámí už naposledy cenové stropy benzínu a nafty. Ty přitom s další eskalací situace na Blízkém východě opět dál rostou. Konec zastropování ovlivní podle analytiků ceny na tuzemských čerpacích stanicích a to směrem nahoru. Sanitář pražského IKEMu útočící na jejich ubytovně se pokoušel sekirou dostat do pokojů. V jednom z nich usmrtil svého kolegu a dalšího vážně zranil. Muž ale napadl i zasahující policisty, kteří ho střelili. Následná resuscitace úspěšná nebyla. Po útoku zůstalo na ubytovně velké množství poškozených dveří. Vysoké teploty v létě můžou způsobit velké problémy. Během těchto měsíců se totiž objevuje nejvíc případů salmonelózy a víc tomu říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Kvůli akutní střevní infekci muselo vloni vyhledat lékaře skoro 3,5 tisíce klientů VZP. Každý pátý pak byl kvůli této nemoci hospitalizovaný. Hlavně u dětí a seniorů může být průběh infekce dokonce až život ohrožující.
4: Pro prevenci onemocnění je důležité důsledně dodržovat hygienické zásady a potraviny dostatečně tepelně upravovat. Silničáři o 3 týdny dřív dokončili opravu části třídy ČSA v centru Hradce Králové. Silnice, která je součástí frekventovaného vnitřního silničního okruhu města, se řidičům otevře v noci z dneška na zítřek. Skončí tím nepříjemné objížďky a na své původní trasy se také vrátí linky městské hromadné dopravy. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje?
0: Děkuju moc, Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku bude 11, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Spojíme se s Péťou Slívou, který je v obytňáku, já doufám, že se má dobře, on nám to za chvilku všechno řekne. No a v této hodině vám taky připomenu, na jakou písničku čekáme v éteru Blaníku a co vám může přinést. Tohle je Xindl X na vodě, pokud jste na vodě právě teď, myslím jako fakt na vodě a máte puštěné rádio třeba v kánoji nebo na raftu, tak ať vám to sviští dneska.

0: Tohle byla skupina Tým na vlnách Rádia Blaník a náš blanický tým je teď trošku oslaben.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Protože Péťa Slíva odjel obytňákem na sever, ale má se tam určitě dobře. Péťo, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, z obytňáku na severu. Odteď ale budeme mířit pro změnu na jih. Za chvíli se totiž naludíme na trajekt směřující z Orkney do Skotska. Tam, odkud jsme před týdnem vypluli, do zálivu Gilles Bay. Ale pojďme si ještě zrekapitulovat včerejšek. Ráno jsme opustili kemp v Kirkwallu, který nám byl domovem poslední dvě noci. Strategicky jsme jej zvolili, protože jsme z něj mohli pohodlně dojet na kolech do kirkwallského přístavu a trajektem na další ostrovy. Ráno jsme ještě udělali servis, vypustili špinavou vodu, napustili čistou a vyprázdnili kazetu chemického WC a potom jeli nejdříve prozkoumat mohylu Unstan Chambered Cairn se vstupem tak nízkým, že člověk musí jít jako kachna v podřepu, aby se dostal dovnitř, kde se už můžete narovnat. Lidé zde mnoho let žili, ale také zde byli pohřbíváni. Nezbývá než doufat, že se nedělo obojí najednou. Poslední lidé zde byli pohřbeni ve skrčené pozici. Asi taky problém se vstupem. Odtud jsme to vzali k další mohyle. Redal Davekat. To je jedna z mála mladších historických staveb na Orkneyích. Vznikla až v 17. století, jednoduše jako holubník. Ptáci létali dovnitř horním otvorem mohyly a farmář je potom zevnitř vyzvedával. A co víc, dodnes tam hnízdí ptáci, většinou už mořští radci. Uvnitř je spousta jejich peří a skořápek od vajíček. Poslední zastávkou nám byl Brock of Gurness. Vesnice z doby železné, stará asi 2500 let, jejímž středobodem byla obytná věž, což označuje skotské slovo brok. Od prvního století našeho letopočtu byla vesnice opuštěná, dokud ji v 9. století neobjevili vikingové, kteří ji začali opět používat. Teď je tady okruh s návštěvnickým centrem a protože z parkoviště je krásný výhled na okolní ostrovy, strávili jsme tam rovnou noc, před kterou jsme si ještě užili poslední grilování na Orkneyích. No a dneska, až dojedeme na skotskou pevninu, tak nás čeká cesta dolů, západní stranou Skotska a potom Anglie. I odtamtud se vám budu pravidelně hlásit. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan a z navigací Garmin v hodinkách se loučí Petr Slíva. Jo a sledujte sociální sítě, web Blaníku a staňte se členem klubu Rádia Blaník. Spoustu obrazového materiálu budete mít z první ruky.
0: Péťo, všechno sledujeme, děkujeme ti moc krát, měj se hezky.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Péťa prostě jezdí na sever, protože moc nemá rád vedra, víte. On má rád chladněji, jako když je. A já myslím, že by se mu líbilo i v Ledovém království. Ostatně z toho animáku je tahle písnička. Monika Absolonová a najednou na Blaníku.

Byla paráda, co? Opět Radeček a Moravská filharmonie, takhle dohromady písnička Praha. Přátelé, to, že vám komáři v létě znepříjemní večer pod pergolou, to je tak nějak normální, s tím počítáte, že jo? Tak vezmete nějaký repelent, případně zapálíte nějaký takový ten oheň, který vyzařuje něco, co jim vadí těm komárům a tak, a je hned lépe. Ale že kvůli komárům nemůže odletět letadlo, to jsem ještě nikdy neslyšel. A teď se to stalo, představte si to. Let z Milána do španělského Alicante musel být zrušen, protože letadlo bylo úplně plné komárů. Jo. Ono už prý, když se ti pasažéři jako naluďovali do toho letadla, tak si všimli, že kolem toho letadla krouží celá hejna nebo roje komárů a bylo to nepříjemné. No a ty komáři se dostali i dovnitř, tak to prostě odpískali, zrušili a odlítali až za 3 hodiny. No tak i tohle se vám může stát, když je někde příliš komárů najednou. No. Na chvilku Europe, Lucie Vondráčková a taky skupina No Name. Čím to je? Posloucháte Rádio Blaník takhle při pátku. Je 11.23 úplně přesně.

0: No Name, a čím to je? I Igor Tymko zpívá v té naší písni.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A my na písničku Slunce dál svítí, kterou jsme oslavili 25 let Blaníku, čekáme ve vysílání. Myslíte, že dneska zazní? Já nevím, ale řekl bych, že když je ten den velkého juchu, tak je to možné, že zazní. A ten, kdo se dovolá po jejím doznění jako první, tak ten dostane šanci získat 10 000 korun. Normálně hrajeme o 5 000, ale vzhledem k tomu, že ve středu paní Stáňa nevěděla, kdo zpívá, jakou ukázku jí pouštíme, tak se to takhle zvýšilo na 10 000. Takhle to znělo tehdy. Tak pozorně poslouchejte.
2: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď, a pořád nás to těší.
0: No, tak těší nás to, povídejte, kdo pak to je?
3: No, tak to jsem úplně vedle.
0: To jste vedle, tak to zkuste aspoň.
3: Helena to není.
0: No, Helena to nebyla, byla to Olga Lounová. A vzhledem k tomu, že paní Stáňa nevěděla, tak se to zvýšilo a teď hrajeme o 10 000 korun. Tak přátelé, pořádně si tu písničku nastudujte, třeba na YouTube, máme videoklip dokonce z natáčení, tak tam si můžete prohlédnout všechny, kdo tam zpívají, a potom správně odpovědět. No a taky musíte mít trochu toho štěstí a mít u sebe telefon a v pravou chvíli, hned jak dozní ta písnička, až bude doznívat, tak prostě vytočit to číslo 800 109 109. Možná, že se to dneska stane, a pokud ano, tak já vám budu moc držet palce.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Škorpíci a taky Karel Gott. Pokaždé.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Pokaždé, když se blíží poledne, tak nastává na Blaníku, co? Česká hodinka. A tentokrát si hned na úvod dáme píseň o jídle, protože to je k obědu, že jo? Taky o jednom psovi, teda takhle, o pejskovi, který naučil lidi žít. Vždycky, když život je pes, a ty se zeptí. A zazní i písnička o hvězdách, které hořely a pak padaly. Tu noc hořely, padaly hvězdy. Zdravíme Míšu Šindeláře, ať už je kdekoliv. Myslím, že má dneska koncert. Tak ať ti to hraje, Míšo. Hezky česky vám budeme hrát v následující hodině, a to jen a pouze, protože to bude česká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a kousíček už bude pravé poledne. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz

0: počasí.
1: Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne bude oblačno, přechodně zataženo, místy slabé přehánky, ojedinělé bouřky a teploty vyšplhají k 32 stupňům. Zítra pak čekejte oblačno, polojasno, opět slabé přehánky a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Teď se vydáme na cesty.
0: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině. Na vině je dopravní omezení.
1: Pozor na trase z Prahy na Tábor před Benešovem, je tam 4-kilometrová přerušovaná kolona. My vám přejeme šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy. Teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Banky poskytují stále více hypoték. Zásah u požáru ve Zlíně potrvá i o víkendu. Dobrovolníci opět zachránili tisíce mláďat.
1: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypotéky za téměř 49 miliard korun. To je o třetinu víc než v loňském červnu. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. U Barandovského mostu v Praze se zřítila část betonové plastiky. Dílo s názvem Rovnováha se sesunulo na přilehlou cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Místo zajistila policie páskou a most je tu bez problémů průjezdný. Napsal o tom server iDnes.cz. Práce hasičů u hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně jen tak neskončí. Zásah tu potrvá i celý nadcházející víkend. Hasiči sutiny dál prolévají vodou a není jasné, jak dlouho hasební práce ještě potrvají. Požár vypukl 9. července, hasiči ho tak likvidují už 9. dnem. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat. Proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
5: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
4: Kromě toho taky desítky zajíčků a označili mnoho míst, ať už drobné pernaté zvěře, anebo hnízd věvců. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
6: Je to tak, Pepa se trošku rozkuckal.
0: Pepa Černý
3: na rádiu Blaník.
6: A tak to nebude prodlužovat, krásné poledne, tohle je Jirka Schellinger.

Wagner právě dospíval na vlnách Rádia Blaník. A víte, proč právě teď dospíval Pepa Wagner? Je to velice jednoduché, přátelé, protože on má dneska narozeniny. Pepovi je právě dnes 36 let, tak Pepo, všechno nejlepší. Zároveň bych chtěl říct, že dneska má David Hasselhoff 74. narozeniny. Mitch Buchanan, to je co. No a zároveň mají dneska svátek všechny Martiny. A Martiny, těch je strašně moc. Máme tady v rádiu Martinu Starou, kolegyni, tak jestli poslouchá, tak Martinko, všechno nejlepší. A vám všem ostatním taky. Já vám můžu, myslím, prozradit, že písničky na přání, ty vám budou doslova patřit. A já začnu už teď. Tady je Karel Kryl a jedna z mých nejoblíbenějších. Martině.

0: Hana Zagorová a Skleněné sny na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tady zvoní už asi 5 minut strašně moc telefonů, jo. Všechny linky drnčí. Tak jsem to začal zvedat a zjistil jsem, že si spousta z vás plete písničku Slunce dál svítí s písničkou Život je pes. Tak to jsou opravdu rozdílné písničky, jo. Život je pes, to je pro psa Gampa, pro psa, který naučil lidi žít. My jsme u obou těch filmů mimochodem byli s Blaníkem, ale není to ta naše oslavná. Ta naše oslavná je Slunce dál svítí a možná dneska zazní, tak jí dál hlídejte, ale to jste se trošku spletli a dost se vás teda spletlo, to jsem se divil. No, každopádně držím palce, ať ji ulovíte. Za chvilku Šalom, Balet a taky skupina Slza. A když jsme u té Slzy...
1: Se Slzou na Rádiu Blaník.
2: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
1: A my pro vás máme speciální dárek.
2: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
1: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
2: Tak laďte Blaník
1: a užijte si víkend se Slzou.

0: Fajn.
1: Dva slza, nejenom, že se slzou strávíme celý nadcházející víkend na Blaníku, protože Lukáš Bundil má 40. zítra. Ale slza taky zahraje na našem dalším letním koncertě.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: A kam vyrazíme tentokrát? Tentokrát to bude do Mariánských Lázní. Příští pátek 24. července. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na kolonádě v Mariánkách. A zahraje a zaspívá tam nejenom slza, ale taky třeba Blanická kapela nebo Olga Lounová.
3: Připijím hojnost a chvíle radosti, ať se ti vdývá.
1: Úžasná Olga. A taky Petr Kolář.
4: Jednou nebe zavolá.
1: Vstupné se samozřejmě neplatí a navíc pro vás máme z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz a jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní stavte v Mariánkách příští pátek a připomínám, začínáme 5 minut před 4:30 na kolonádě a vstupné se neplatí.
2: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: A my si budeme dál hrát. Za chvilku nám zaspívají dva Michalové po sobě. Michal David a Michal Šindelář. Hořeli, padaly hvězdy. Já se s vámi loučím pro tento týden. Mějte se krásně a užijte si víkend.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Michal Šendelář na Blaníku, krásné letní odpoledne vám přeje Martin. A za chvilku nabídnu další pohodové písničky. Mezi 13. a 14. tu budou Arakaini, Aleš Brichta. A jasně, že Slečna Závis, taky Tomáš Klus. A pak koně Klus promění v cval. A nebo Michal Tučný a Jedna raní. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás celé léto.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 17 až 14 stupni. Zítra pak bude oblačno až polojasno, místy přehánky, ojediněle také bouřky. Srážky budou ustávat později odpoledne a večer a naměříme 25 až 28. Teď už jsou tu informace z dopravy.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Nehoda vás přibrzdí na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Podrobnosti zná Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Nehoda blokuje levý a střední jízdní pruh na dálnici D1 na 18,5 km z Prahy do Brna. Na místě jsou záchranné složky, zpomaluje se na 15. kilometru a zdržení je na 20 minut.
2: Kolona je také na příjezdu do Prahy od Chomutova.
8: 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině, na vině je dopravní omezení.
2: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Kdy dál hynou ryby, situace je kritická. Češi jsou národem sběračů. Hygienici vydali v Praze zákaz koupání. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Situace pod novomlínskými nádržemi na řece Dyji zůstává kritická. Dneska tam hrubým odhadem rybářů uhynula další 1,5 tuna ryb. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Ty se do Dyje dostávají z nádrží. Hasiči je s rybáři budou během dneška odstraňovat. Češi navštěvují lesy často a rádi, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. A nezůstávají jen u procházek, rádi i něco nazbírají. O jaké plodiny jde, ví za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
11: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
10: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Pražané se kvůli přemnoženým sinicím a vodnímu květu nevykoupají v nádrži Džbán. Zákaz tu po kontrolách vyhlásili hygienici. V dalších přírodních koupalištích v hlavním městě je koupání možné. Ovšem na Šeberáku je voda kvůli sinicím už taky zhoršená. Citlivější jedinci by měli koupání zvážit. V Evropě ubývá hospodářských zvířat, méně je zejména prasat nebo skotu. Evropská komise proto připravila strategický plán, jak chovatele udržet nad vodou a zároveň snížit závislost na dovozu krmiv. Tolik zprávy, teď už je připravený Martin.
0: Jsem tu a přeji krásné odpoledne, za 2 minuty bude 13 hodin.
1: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, to je písnička, kterou hledejte v našem vysílání. Může vám při dnešku přinést krásných 10 000 korun. Tak držím palce, aby to klaplo. A teď už Arakaini, Aleš Brichta a jedna Slečna Závist pro vás.

0: 13 hodin 8,5 minuty posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji krásné letní odpoledne. Teď v tuhle chvíli míříme možná na neočekávanou dopravní stavbu, nebo nejvíce očekávanou, a to u Jílového u Prahy. Tam začala totiž ražba průzkumné štoly Tunel Luka na budoucí středočeské části dálnice D3. A podrobnosti doplní ředitel ředitelství silnic a dálnic Rad Mátl.
1: Předpokládáme, že ta samotná ražba by měla trvat necelé 2 roky, to znamená 20-22 měsíců. Uvidíme samozřejmě, jak ty geologické podmínky budou, jak to bude náročné. Chtěli bychom skutečně do těch 2 let mít ty základní výsledky, pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné dražby budeme chtít po zhotoviteli, aby nám dával průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podrobné informace o tom geologickém prostředí.
0: A ještě doplním, že samotná stavba středočeské D3 má začít v roce 2028 a trvat má 4 roky. Tak držíme palce, aby to klaplo, a vracíme se k písničkám. Český, slovenský, Miroslav Žbirka, za chvíli také Basic a písnička Do neznáma.

0: Extra Band a poslední zvonění, jak trávíte léto s Blaníkem? Dejte mi vědět SMS-kou na 603 118 118. A za chvíli se na to podíváme. Teď v tuhle chvíli, ale pozor, pozor, míříme na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Pěkné odpoledne. Už zítra bude za Atlantikem jasno, kdo si na krk pověsí bronzové medaile. Podle bookmakerů to s největší pravděpodobností budou Francouzi. Ti zítra v Miami v 11 večer našeho času vyzvou Angličany. Mistrem světa se podle sázkových kanceláří stane Španělsko. Ve finálovém zápase v neděli je proti obhájcům titul Argentině kurzovým favoritem. Španělé jsou v herních aspektech vyváženější a na turnaji jasně dominovali. Za celý šampionát dostali jen jeden gól. Naopak Argentina ale dokáže kousnout a zápas otočit, i když prohrává. A ještě tradiční zajímavost, semifinále mezi Argentinou a Anglií rozhodlo také o tom, který z dvojice klubů Inter Milan a Bayern Mnichov udrží rekordní sérii. Oba kluby totiž ve finále od roku 1982 vždycky měli alespoň jednoho zástupce. No a díky vítězství Argentiny v sérii pokračuje Inter, ve kterém hraje autor vítězné branky Martinez. Anglický kanonýr Bayernu Kane vyšel na prázdno. Z fotbalu je to pro tuto chvíli všechno. Další uslyšíte zase zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

české léto s Blaníkem.

0: 13 hodin k tomu 40 minut posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník. I dnes pátek 17. července, kdy svátek mají Martiny, tak všechno jen to nejlepší. Píšete nám textové zprávy a také posíláte info na naší e-mailovou adresu a píšete, jak trávíte léto s Blaníkem. Tak například parta, která teď slaví na Sázavě, kde Fanda Bambula se tak nějak loučí se svobodou a je tam s partou kamarádů, napsal nám Pepa Krucký, parta kluků Suval. Tak zdravíme, Lída z Podbořan nám napsala, postrouchám vás u bazénu a neskutečně si užívám písničky a krásné letní počasí. I když pravda, teď se nám trošku zatahuje. Majka napsala, včera jsem se vrátila z wellness na Špičáku. Byl to dárek naší zlaté svatbě. Rostě poslouchá na odpolední v práci a jde mu to prý s Blaníkem dobře od ruky. Petra z Prahy napsala, s manželem Petrem a synem Maxem teď vyrážíme do rezortu v Polsku. Tak si to snad krásně užijeme. A ještě jedna je tady, razíme za zvířátky někam do zoologické. Kam to bude konkrétně? Je to do té pražské, protože tady mají prý malé gepardy. No to je pravda, no ale nevím, jestli ještě nemají schovaný. Ty asi venku ještě nebudou. Nicméně, určitě si to všichni krásně užívejte a klidně ještě napište, jak trávíte léto s Blaníkem. Co dál tady u nás, tak třeba Marie Rotrová nebo Šňury z skupiny Kryštof. Celé léto hezky česky.
1: Posloucháte Blaník?
2: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Nechtěji, už tam bude.
16: Přestaň! Štíl mě vedro!
17: Pohodová cesta? To chce kuře.
15: Mňam.
17: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
18: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Tohle byla skupina Krištof a písnička Šňůry. Za chvíli to budou Lucie Bílá. Jelena všude zdejší.

0: to rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou oblačno až polojasno. Místy se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat i oblačnosti ubývat a přechodně opět vykoukne sluníčko. Naměříme 25 až 28 stupňů.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
2: Nehoda vás přibrzdí na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Podrobnosti zjišťovala Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Nehoda dvou osobních aut blokuje levý a střední jízdní pruh na dálnici D1 na 18,5 kilometru z Prahy do Brna. Zpomaluje se na 11. kilometru a zdržení je na půl hodiny.
2: Na trase z Tábora na Benešov u Olbramovic je přerušovaná kolona asi 3 kilometry. Tak pevné nervy. Tolik dopravní servis, přejeme vám také šťastnou cestu a teď už jsou tu zprávy.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: V Národním parku Šumava hoří les. Otrava v Olomouci má jednu oběť. Česko zasáhnou další silné bouřky. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Plné ruce práce mají hasiči v Národním parku Šumava. Na ploše 50x50 metrů hoří mezi Stožcem a Novou Pecí les. Požár zasáhl kořenový systém a je ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči se až k němu s cisternami nedostanou. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky a požár mají pod kontrolou. Hromadná otrava v Olomouci z konce června má jednu oběť. Ze 7 přeotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali kriminalisté. Policie už dříve uvedla, že za zdrojem úniku oxidu uhelnatého bylo proudové čerpadlo. Meteorologové opět varují před bouřkami. Ty do Česka přinese studená fronta. Nejvíc bouřek se očekává ve východní polovině země. Největším nebezpečím budou silné nárazy větru, lokálně i přívalové srážky a taky kroupy. Bouřky dorazí během dneška. Mladé sportovní talenty čekají v Pardubicích lepší podmínky. Připravuje se totiž rozsáhlá modernizace venkovního sportoviště sportovního gymnázia. Pokračuje radní Josef Kozel.
6: Můžeme výrazně zmodernizovat celý venkovní areál a předpokládám, že bude sloužit nejen studentům školy, ale i dalším sportovním aktivitám. Nová sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink i pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
5: Celkové předpokládané náklady se vyšplhají na 37 milionů korun. Tolik zprávy, teď už pokračuje zase Martin.
0: Já jsem připraven, za 2 minuty bude 14 hodin a stále hledáme výherní písničku.
1: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, jak zazní, vytáčejte 800 109 109. Může to přijít teď, za hodinku, za dvě, za tři, no prostě může to přijít během celého odpoledne. Já držím palce, tentokrát nehrajeme opět a rovnou o 10 000 korun. Já je tady mám připravené pro někoho z vás, pokud uhádnete z té písničky krátkou ukázku, kdože to zpívá, 10 000 máte v kapse. Takže držím palce a poslouchejte dál. Tohle už je Petr Rezek a za chvíli další české písničky, které máte rádi. Konec konců, tak hrajeme celé léto na Blaníku.

0: to byla ona, písnička Slunce dál svítí a teď budu zvedat telefon.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Já jsem ale hodně zvědav, kdo jako první zavolal na 800 109 109. Tak se na to pojďme zeptat. Rádio Blaník, já vás zdravím a přeji hezké odpoledne. Kdo tam je?
2: Ahoj, tady Markéta.
0: Markéto, já vás zdravím, krásný dobrý den, hezké odpoledne. Tak co děláte takhle odpoledne?
2: Pážu kytičky, protože prodávám kytičky.
0: Vy jste květinářka?
2: Ano.
0: Aha, dobrá. A tak posloucháte v práci pěkně s kytičkama a chtělo by to ještě takový bonus, protože 5000 dáváme za tuhle písničku. Ale minule posluchačka Stáňa neuhádla, tak je tam rovnou 10. Co vy na
2: to? No to by bylo úžasné.
0: To byste to dneska mohla zavřít, ale zase ty kytičky by tam vadly, to by byla škoda. No ale nicméně večer byste to mohla pěkně někde roztočit. 10 000 bratrů. Tak teď otázka. Markéto, jdeme na tu ukázku, jste připravena?
2: Ano, počkejte, já se slyším na radio. Tak jo.
0: A já potřebuji vědět, kdo v té krátké ukázce zpívá, protože tam je obrovská řada zpěváků a zpěvaček. A já potřebuji slyšet to jméno. Tak můžu?
2: Uvidíme, ano.
0: Tak pojďme na to.
3: Znám místa, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
0: Tak a to je všechno v tuhle chvíli. Kdo by to mohl být?
2: Tak je to Tomáš Klus.
0: Tomáš Klus, že by to byl. Fakt si to myslíte? No jo, je to Tomáš Klus, to je jasný. 10 000 korun od Blaníku. No tak slunce dál svítí, vám bude svítit dneska na cestu domů, až půjdete z práce. No tak jo, tak očekávejte na účtu 10 000, no, co s váma máme dělat? Tak si to moc krásně užijte. A vydržte mi nezavěšovat, protože penízky posíláme a já potřebuji vědět komu. Jo, tak jo, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Na
1: slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Krásné letní odpoledne, posloucháte Rádio Blaník, za 7 minut máme 14:30. Já vám přeji hezké odpoledne, za chvíli dobrá zpráva a ještě jednu dobrou zprávu pro vás mám. Ono to skutečně funguje, ano, je to tak, přátelé. Slunce dál svítí za tuhle krásnou písničku. Dnes vyhrála posluchačka z Uherského Hradiště. Byla to Markéta a Markéta měla obrovskou radost. Jak to proběhlo? No, poslechněte si to.
1: Uvidíme, ano.
0: Tak pojďme na to.
2: Znám místo, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
0: Tak a to je všechno v tuhle chvíli. Kdo by to mohl být?
1: Tak je to Tomáš Klus.
0: Tomáš Klus, že by to byl. Fakt si to myslíte? No jo, je to Tomáš Klus, to je jasný. Takže to takhle krásně dneska klaplo. Klapnout to může třeba za hodinu, za dvě, za tři. No prostě poslouchejte Rádio Blaník a hledejte písničku Slunce dál svítí. Určitě tu ale budou Jelen a Všude zdejší, anebo zpěvačka Lucie Bílá a krásná písnička Zpíváš mi rekviem. Celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
4: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Dobré odpoledne i dnes, pátek, posloucháte Rádio Blaník. Ani dnes nesmí chybět v našem vysílání Sára a její dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Sáro, vítej, o čem to dnes bude, povídej.
3: Ahoj Martine a krásné páteční odpoledne všem. Čeká nás víkend a vy možná hledáte tip na výlet nebo chcete objevit místa, o kterých jste možná vůbec nevěděli. Olomoucký kraj vám to teď výrazně usnadní. Spustil nový projekt, který na jednom místě představuje to nejzajímavější, co region nabízí. Od výjimečných lokalit až po inspirativní příběhy lidí, kteří mění tento kraj k lepšímu. Nová platforma chce být průvodcem nejen pro turisty, ale i pro samotné obyvatele. Nabízí přehled toho, čím je Olomoucký kraj jedinečný a postupně bude přibývat další obsah. Projekt teď více přiblíží mluvčí tohoto hejtmanství Eva Knajblová.
4: Prostřednictvím medailonků se lidé mohou seznámit s těmi, kteří svým talentem, prací a odhodláním významně přispívají k rozvoji regionu i s místy, která rozhodně stojí za objevování. Webové stránky jsou dostupné přímo z titulní strany webu Olomouckého kraje www.okraj.cz nebo na adrese identita.okraj.cz.
3: Cílem je tedy ukázat, že region má spoustu míst i osobností, na které může být právem hrdý.
0: Tak jo, díky moc, Sáro, měj se krásně a v pondělí už zase s Ivou.
3: No jo, těšíme se na Ivu, jasně. Ale s tebou to bylo taky krásný.
0: Tak děkuju a krásný
3: hezký
0: den.
3: Víkend.
0: Tobě taky.
3: Děkuju.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
1: Hezky česky.
5: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
5: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Olichňákem na sever. S Petrem Slívou.
6: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
7: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

vzít hned soukromej chrám. Máš ve vlasech med.

0: Stand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Tohle byla báječná skupina Kex. Vy posloucháte Radio Blanika, za 7 minut už bude 15 hodin. Před námi aktuální zprávy, podíváme se na silnice, ale také na počasí a hrát si budeme třeba Evu Farnou.

0: nebo skvělý Petr Muka, Láska, ta nebezpečná věc. Posloucháte Rádio Blaník, to, které hraje hezky česky. Celé léto pro vás. Za 6 minut už je celá 15. hodina.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, později odpoledne a večer budou srážky ustávat, i oblačnosti ubývat a přechodně se může ukázat také sluníčko. Nejvyšší teploty zamíří mezi 25 až 28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
2: Nehoda vás přibrzdí na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Podrobnosti zná Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Nehoda osobního auta s kamionem blokuje pravý jízdní pruh na 11. kilometru dálnice D1 směrem do Brna. Řidiči po pojíždí v koloně až po most Šmejkalka zhruba 20 minut.
2: Pozor dejte na nehodu u Boleslavy.
7: Nehoda kamionu se vyšetřuje na dálnici D10 na 43. kilometru u Mladé Boleslavy na trase z Prahy do Liberce.
2: Přejeme šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Stát naposledy určil ceny paliv. Škody po bouřkách sčítají taky vinaři. Řidiče na pražském okruhu čeká objížďka tunelem. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou o víkendu zase nahoru. Benzín může stát až 43 korun a 41 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 42 korun a 13 haléřů. Cenový strop kabinet určil naposledy. Od pondělí se ceny paliv budou řídit podle pumpařů. Středeční bouře a kroupy zasáhly i největší vinařskou obec v Česku, tedy Velké Bílovice na Břeclavsku. Tady mají vinohrady hlavně malí vinaři, kteří se zaměřují na přívlastková vína. Škody se tak budou počítat v desítkách milionů korun. Nezapočítávají se totiž jen samotné škody ve vinohradech, ale taky lahve vína, které z poničené úrody nevzniknou. Silničáři se o víkendu pustí do demolice dvou nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi Slivencem a Řeporyjemi. Řidiči kvůli tomu musí počítat s objížďkou. Ta povede Strahovským tunelem, na okruh pak auta najedou u Řep. Uzavírka začne dneska v 7 večer a potrvá do neděle do 11 dopoledne. Ve městech přibývá aut a s tím i problémů s parkováním. Liberec si proto nechá zpracovat novou analýzu a návrh koncepce, které mají ukázat, jak parkování ve městě řešit do budoucna. Potvrzuje to i náměstek primátora Adam Lenert.
10: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
9: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. Tolik zprávy. Martine, je to tvoje.
0: Děkuju, krásné odpoledne přeji. Za 2 minuty je 15 hodin.
1: Martin Císař
8: na Rádiu Blaník.
0: Tolik Eliška, zprávy, jsem tu, přeji krásné odpoledne a za chvíli už Petr Muk, Láska, ta nebezpečná věc, také Miraja, Tenkrát a potom hned Na cesty s Mirkem Táborským. Tak hezké letní odpoledne.

0: Báječné odpoledne posloucháte. Blaník je 17. července. Martin nám všechno nejlepší k svátku. A za chvíli tu budou Eva Farná, Mandraže, Ona se smála, anebo Tereza Kerndlová a písnička Diamanty. Dál si budeme hrát hezky česky, hrajeme tak celé léto, ale v tuhle chvíli vyrážíme s Mirkem Táborským na cesty.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu zajímavost, která vás čeká na značené cestě. V letošním roce uplynulo 20 let od chvíle, kdy město Krásná Lípa ve spolupráci s místními turisty obnovilo a doplnilo Köglerovu naučnou stezku, doposud nejdelší naučnou stezku v České republice. Její trasa o délce 22,5 kilometru s 41 informačními tabulemi nabízí turistům nejen poznání přírodních a historických zajímavostí regionu, ale i jedinečný prožitek z proměnlivé krajiny Českého Švýcarska. Od svého vzniku není stezka ponechána náhodě. Zřizovatelé o ní dlouhodobě pečují, pravidelně ji udržují a citlivě na ní přidávají nové prvky, které zvyšují její atraktivitu i komfort pro návštěvníky. Jedním z příkladů může být loňská instalace lavičky nad Kyjovským údolím věnované MUDr. Johanu Hillemu, někdejšímu předsedovi Horského spolku pro nejsevernější Čechy, a to u příležitosti 145. výročí jeho založení. Nejnovějším přírůstkem do vybavení stezky se letos v březnu stala lavička přibližně 250 metrů od Berunčiny Studánky na cestě stoupající k Vlčí hoře. Spolu s novou zvoničkou představuje v lesní proluce vzniklé po kůrovcové kalamitě působivou jitčinu vyhlídku. Otevřený prostor vám nabídne nové pohledy do krajiny, které dříve zakrýval hustý porost. Na pasece pod vyhlídkou bylo ve spolupráci turistů a lesní správy vysazeno 14 hrušní, a to v rámci oslav 140. výročí nedaleké rozhledny Vlčí hora. V budoucnu vás tak na jaře společně s výhledy potěší i rozkvetlé stromy, které dodají tomuhle místu určitě neopakovatelnou atmosféru. Jméno Jitčina dostala vyhlídka na počest aktivní turistky Jitky Peterkové, která se významně podílela na činnosti Krásnolipského spolku i na péči o stezku. Köglerova stezka není proto jen turistickou trasou, ale i živým odkazem lidí, kteří ji budovali a nadále ji rozvíjejí. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

byla skupina Mandraže, vy posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník. Za 5 minut máme 16:30, za chvíli tu budou třeba Petr Kolář a nebo Tereza Kerndlová. A právě Petr Kolář bude na dalším letním koncertě Rádia Blaník a pozvánku na něj přidám za pár minut. Dál si budeme hrát hezky česky, hrajeme tak celé léto. A já vám přeji krásné páteční odpoledne s námi.

0: Petr Kolář a písnička Navzdory hříchům. Posloucháte Blaníka za 3 minuty, 3:15.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A právě Petr Kolář na tom dalším letním koncertě Rádia Blaník bude. A vstup je zdarma, nic se neplatí. Konopiště máme za sebou a tak vám v létě nadělíme ještě spousty koncertů. Těch letních od Rádia Blaník, protože vím, že všechny vás na konopiště nedostanem. Bohužel kapacitně to prostě nedáme. Tak takhle jsme se rozhodli, že všechny posluchače po celé zemi odměníme tím, že za nimi přijedeme. Spousta míst máme, ten další koncert míří do Mariánských Lázní. Kdy to bude? Bude to od dneška za týden, tedy 24. července. Začínáme tradičně za 5:05 a samozřejmě před 16:30 odpoledne na kolonádě, tam rozjedeme ten náš program. Tak se na vás budeme těšit a bude se těšit třeba i skvělá Olinka Lounová. Dále to bude Slza. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím, srdce je taky jen sval. Těšit se můžete na Blanickou kapelu a prostě na tým Rádia Blaník. My přijedeme a za 16:30 to všechno rozbalíme. Kde? No bude to v Mariánských Lázních. Tentokrát se těšíme na zdejší kolonádě. A krajánek Rádia Blaník přinese už ve čtvrtek reportáž o tom místě, kde se tentokrát bude konat další letní koncert Rádia Blaník. A pozor, máme pro vás i speciální dárek. Opět platí to, že pro vás máme zbrusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropol. Ta vám možná brzy přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte. Kdy? V pátek v Mariánkách, jasně.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Slza tedy v Mariánkách, ale také zítra pozítří v našem vysílání. A ten, kdo se těší po 16. je kolega, který už je za dveřma. Je to Vlasta Suk. Vlastíku, vítej ve studiu. Pojď pozdravit posluchače.
4: Dobré odpoledne, všechny vás zdravím.
0: Je tady a těší se natěšený po týdnu, kdy nevysílal, je už úplně nedočkavý. Tak poslouchejte dál Blaník a samozřejmě v sobotu a v neděli si u nás můžete něco i vyhrát.
1: Se Slzou na Rádiu Blaník.
2: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
1: A my pro vás máme speciální dárek.
2: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
1: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
2: Tak laďte Blaník
1: a užijte si víkend se Slzou.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle jsou holky, letní ráno, máme tady letní odpoledne, vy si ho užíváte s Blaníkem a teď už s Vlastou Zukem. Všem přeji krásný pátek. Za chvíli čerstvé zprávy, počasí a doprava a taky písničky, které nás roztančí. Třeba kapela Divoký byl a plakala. Taky zaspívá Michal Tučný. A nebude chybět Marie Rotrová. Jsme Blaník, celé léto hrajeme hezky česky a za 6 minut už budou 4 hodiny odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 17 až 14 stupni. Zítra bude oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Srážky budou během odpoledne a večera ustávat, i mraky se rozplynou. Naměříme 25 až 28.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Za volantem.
2: Zdržíte se na výjezdu z Prahy po brněnské dálnici. Kde přesně a jak dlouho ví Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic?
3: Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 se tvoří kolona od 11. kilometru až po most Šmejkalka na 24. kilometr se zdržením na půl hodiny.
2: Pozor na nehodu u Mladé Boleslavy.
3: Nehoda kamionu se vyšetřuje na dálnici D10 na 43. kilometru u Mladé Boleslavy na trase z Prahy do Liberce. V koloně od 39. kilometru po pojíždí řidiči 20 minut.
4: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Banky poskytují stále více hypoték. Policie varuje před falešnými 50 eurovkami. Spartě se generálka na sezónu nepovedla.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypotéky za téměř 49 miliard korun. To je o třetinu víc než v loňském červnu. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Policie v Královéhradeckém kraji varuje před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur. Na pozoru by měli být hlavně lidé na Trutnovsku. Nejde o klasické padělky, ale o napodobeniny. Ty mohou sloužit třeba k herním účelům. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Moravskoslezský kraj se přizpůsobuje klimatickým změnám. Finančně podpořil celkem 33 projektů, které přispívají k přizpůsobení se na nové podmínky podnebí. Kam peníze zamířily, ví mluvčí Nikola Birklenová.
8: Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 milionů korun na projekty krajských škol, nemocnic a dalších organizací. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, mladé stromky, trvalkové záhony, přírodní učebny, zelená střecha a fasáda nebo taky retenční nádrže na dešťovou vodu.
7: Kraj v této podpoře pokračuje a nabízí dalších 10 milionů korun. Fotbalová Sparta utrpěla v generálce na novou sezónu debakl. Na závěr soustředění v Rakousku padla s dánským Norslandem 1-5. Do další sezony vstoupí letenští příští sobotu v Brně. Čeká je zápas s nováčkem nejvyšší soutěže, a to s Brojovkou. Tolik zprávy, teď se na vás těší Vlasta.
0: Je tomu tak, dobré odpoledne vám všem.
1: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
0: A samozřejmě vám i celé léto hrajeme hezky česky, tak nejinak je tomu v této hodině mezi 16 a 17. Startujeme s Marií Jotrovou písní Déšť a za chvíli si dáme i Dana Landu písničku z filmu Kvaska, bude to touha.

0: Vlákové, tvarohové nebo povidlové?
1: Koláče od babičky.
2: I takové je
0: Léto s Blaníkem.

0: Tady na Blaníku další krásná pro vás, tolik tedy Wings v české verzi, Miroslav Dudáček a Málo mě zná. A pokud byste si chtěli rozšířit hudební obzory, opět můžete o víkendu, kdy krátce po 10. hodině roztočíme slavné desky hezky česky. Teď ale z jiného soudku, zamíříme do Zlína. Tam už sice nejsou vidět plameny, ale hasiči stále prolévají sutiny vodou. Zjistit, co požár způsobilo, navíc prý potrvá několik měsíců. Obrovskou škodu hlásí nejenom třeba obuvní firma Vasky, ale taky nadace Tomáše Bati, která přišla o všechny knížky, jak říká její ředitelka Gabriela Končítíková.
1: Ano, my jsme přišli o veškeré skladové zásoby, které máme v tom jubilejním roce, ale nikomu se nic nestalo a to je to podstatné. Takže jsme založili dnes ráno transparentní účet, kam můžou fanoušci baťovského odkazu přispět podle svých možností a začneme postupně tisknout znovu.
0: Tak moc držíme palce a každému, kdo přispěje, moc děkujeme. A teď opět hezky česky, 10 minut po 16. už se rozjíždí skupina Divoký Bill a písnička Plakala.

0: Funto.
1: Juanes a letní pecka La Camisa Nera. Já vám přeji krásné páteční odpoledne. Krátce po 4:15, to je aktuální čas. Pokud přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit na výlet, ať už sami nebo s dětmi, koukněte na naše internetové stránky do sekce Krajánek. Máme tam pro vás stovky tipů na krásné výlety napříč celou republikou. Například jsme tam přidali aktuálně reportáže třeba z jeskyní na Turoldu v Mikulově. Tahle jeskyně si navíc na prázdniny připravila speciální akci. Koukněte tam, najdete video, taky fotky a textovou podobu. Máme tam i zoo Sedlec nebo Westernové městečko v Boskovicích a spoustu dalších krásných tipů na adrese v sekci Krajánek radioblaník.cz. Za chvíli pro vás Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy a taky MC Erika Barbara, Sen.

0: Michal Tužný, krásná písnička Tam u nebeských bran. O text se postaral Zdeněk Rytíř, o hudbu Jiří Zmožek. Písnička z první poloviny letos 80. za námi, 8 minut po půl páté, to je aktuální čas a vy posloucháte Rádio Blaník. A teď zamíříme do Mníšku pod Brdy, tam dnes totiž začíná obrovská skalecká pouť. S pozvánkou je tady mluvčí Mníšku Libor Kálmán.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy, v sobotu 18. července na skaleckou pouť. Čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, Šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července skalecká pouť Mníšku pod Brdy.
0: Koná se ode dneška do neděle, ale zítra bude program nejbohatší. Takže zdravíme do Mníšku a za chvíli si opět zahrajeme. Mám pro vás třeba skupinu Olympik, ty slzy dávno pila tráva.
2: 7,5 kila radosti.
3: To je lekošunka na kosti.
2: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
3: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
2: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti na

0: Už tam budem?
1: Nech toho!
0: Raději už tam budem?
1: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Tak tohle jsou Roxette, Milk and Toast and Honey, tady na Blaníku. Přiblížila se 17. hodina, za okamžik čerstvé zprávy, počasí a doprava. No a zaspíváme si s Hanou Zakorovou. Do pohody letního odpoledne taky Jarek Nohavica, Hlídač Krav.
1: Já chci mít čapku z bambulí nahoře, z kašaliny
0: se blaboře, ano, a hezky česky taky Lucie Vondráčková, Radim Flender. A spousta dalších. Radio Blaník hraje hezky česky celé léto a za 4 minuty bude 5. Radio Blaník.
2: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra bude oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, během kterých může foukat silnější vítr. Srážky budou ustávat během odpoledne a večera i mraky se rozplynou a přechodně vykoukne sluníčko. Naměříme 25 až 28 stupňů.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu a kolona na výjezdu z Prahy směr Brno. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 20. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 11. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 25 minut.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Situace v Dyji je kvůli sítnicím stále kritická. Dobrovolníci opět zachránili tisíce mláďat. Inspekce si posvítila na jihočeské tržnice. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Situace pod novomlýnskými nádržemi na řece Dyji zůstává kritická. Dneska tam hrubým odhadem rybářů uhynulo dalších asi 1,5 tuny ryb. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Ty se do Dyje dostávají z nádrží. Hasiči je z rybáři budou během dneška odstraňovat. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat ve volně žijící přírodě. Proto dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům je zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
11: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
10: Kromě toho taky desítky zajíčků a označili mnoho míst, ať už drobné pernaté zvěře anebo hnízd pěvců. Policie se dál zabývá nehodou poslance Filipa Turka. Po pondělní bouračce v místě zkontrolovala dopravní omezení. Podle policie bylo značení v pořádku a odbočovací pruh byl jasně označený. Upozornil na to server i rozhlas. Sám poslanec přitom na sociálních sítích uvedl, že se nejednalo o odbočovací pruh. Česká obchodní inspekce objevila na dvou tržnicích na jihu Čech padělky za více než 2,5 milionu korun. Šlo o padělky známých značek a kromě textilního zboží, jako jsou mikiny, bundy nebo trička, našli inspektoři i kabelky nebo hodinky. Opakované kontroly proběhly ve Strážném a ve Studánkách. Tolik zprávy, slovo má zase Vlasta.
2: Vlasta Suk
9: na Rádiu Blaník.
0: Jsem tady, přeju stále krásné páteční odpoledne, 17 hodin přesně právě teď a za chvíli potěším milovníky kapely Botox, ta totiž chystá velké podzimní turné, tak více za pár minut. Teď Lucie Vondráčková a Radim Flender, stanice si.

0: Tolik tedy Botox a písnička My dva. 10 minut po 17. hodině. Právě tito pánové ze skupiny Botox, Honza Kopečný a Petr Ližavý, přišli na kus řeči do Blaníku ve středu v rámci Pepových parťáků. A řeč byla taky o jejich podzimním turné, které bude opravdu bohaté.
1: Botox každý rok dělá botoxový turné na cestách. Letos jsem tady připravil takový seznam míst, kam jedeme, protože těch míst už je víc, než bylo kdy předtím. Takže, přátelé, doražte. Malšice u Tábora, Litomyšl, Plzeň, Velké Meziříčí, Kladno, Brno, České Budějovice, Náchod, Uherské Hradiště, Ostrava a samozřejmě Lucerna Music Bar Praha.
2: A podívejte se na webové stránky, ovšem nejsou to stránky botox.cz.
1: Botoxmusic.cz.
2: Já jsem totiž teď zkusil botox.cz a tady něco úplně jiného, tam nechoďte.
0: Celé povídání už můžete nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu na adrese radioblaník.cz. No, pojďme dál užívat si pohodových písniček. I v létě vám hrajeme skvělé Scorpions právě teď. No a pak další hezké české. Třeba Michal David, Třetí galaxie, anebo Jaromír Nohavica. Bude tu co by Hlídač krav. Bůh.

0: Na dece u vody, v ruce knížku a v uších písničky z Blaníku.
1: Si pohodové léto jako tenkrát. Léto s Blaníkem.

0: Takže tuhle písničku jsme si jako děti už zpívali u táboráku, ano. Otékání bustíků, Hlídač krav, Jarek Nohavica.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: A my pro vás máme i letos, ano. Celé prázdniny vždy v sobotu a v neděli tady na Blaníku hrajeme písničky k táboráku vždy mezi 18. a 19. hodinou, takže i zítra si to užijeme, vychutnáme, takže až si zapálíte ohýnek nebo hodíte na grill masíčko, můžete si s námi dát třeba nezmary. A podláky ve vlasech. Taky pro vás chystáme Pacifik. Ivana Hlase. Rangers.
3: Už vyplouvá loď Čampí.
0: A spoustu dalších.
3: Už vyplouvá loď Čampí.
0: A k tomu i tentokrát živá nedvědovka, ano. Vojta Nedvěd zaspívá live přímo pro Blaník písničku Děda. Takže zítra, těšte se na to.
3: Nechte mě plout.
4: Nechte mě plout.
3: Nechte mě plout.
0: Písničky k táboráku zítra od 18 hodin.
3: Sil už málo mám. Tak nechte mě plout.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: No za chvíli třeba Hana Zagorová na věky zůstane pouze čas.

0: co měl jsem rád. Na Planíku slza, písnička Paravany, za 6:45. A Lukáš Bundil ze slzy bude slavit výročí.
1: Víkend se slzou
2: na rádiu Blaník.
0: 40. narozeniny, ano, tak blahopřejeme a my vám k tomu taky dáme dárek. Po celý tento víkend budeme rozdávat poslední album slzy Monodrama a taky si s kluky popovídáme. Takže buďte s námi, poslouchejte rádio Blaník. Kromě toho všeho samozřejmě zazní spousta písniček od slzy už tento víkend.
2: Víkend se slzou
1: na rádiu Blaník.
0: No a za chvíli třeba Jeleni s písní Někde kolem.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planéo.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1 plus 1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Mr. President Coco Jumbo, tady na Blaníku krátce před 18. hodinou. Za okamžik už si společně užijeme českou desítku a mezi těmi deseti nejhranějšími třeba Tereza Mašková, Hořko sladký Valčík. Single X nás zavede na dovolenou. A nebude chybět opět Radeček, všechno je v pořádku. Hrajeme hezky česky, celé léto, za 5 minut už bude 18 hodin. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz
2: Radio Blaník, počasí. Radio
3: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 17 až 14 stupni. Zítra bude oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Srážky budou odpoledne a večer ustávat, i mraky se rozplynou, přechodně vykoukne také sluníčko. Naměříme 25 až 28 stupňů.
4: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu a zdržíte se na výjezdu z Prahy na Brno. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra ŘSD.
5: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 20. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 11. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 25 minut.
3: Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer.
6: Ráno do práce,
2: o víkendu na výlet.
6: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: VZP varuje před podvodnými SMS-kami. Zásah u požáru ve Zlíně potrvá i o víkendu. Češi jsou národem sběračů.
6: Radio Blaník.
7: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodnými SMS zprávami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají k aktualizaci osobních údajů. Cílem je ale získat přístup k bankovním účtům. Tyto zprávy ignorujte a rozhodně nevyplňujte žádné osobní ani bankovní údaje. Práce hasičů u hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně jen tak neskončí. Zásah tu potrvá i celý nadcházející víkend. Hasiči sutiny dál prolévají vodou a není jasné, jak dlouho hasební práce ještě potrvají. Požár vypukl 9. července, hasiči ho tak likvidují už 9. dnem. Češi často navštěvují lesy, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. A nezůstávají jen u procházek, rádi i něco sbírají. O jaké plodiny jde, řekne za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
8: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
7: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. V automobilce Volkswagen může zaniknout téměř 150 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to uvedla agentura Reuters. Závodům v Emdenu a Cvikově pak hrozí úplné zavření. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď už je tu Vlastíka česká desítka.
0: Ano, je tomu tak, za minutu bude 18 hodin, přejeme krásný podvečer.
2: Česká desítka.
6: Česká desítka.
2: Česká desítka.
6: Na Rádiu Blaník.
0: Posloucháte Rádio Blaník a i dnes vás českou desítkou provede Vlasta Suk. Tak vítejte. Na úvod bychom možná mohli nahlédnout do té druhé desítky, co říkáte, které písničky se pomaličku dostávají mezi ty nejhranější. Není vyloučené, že už brzy se mezi top 10 dostane Pokáč s písní Solitér, který je aktuálně 13. nejhranější písničkou.

0: Oblíbená je taky písnička Magnetické bouře, kterou zpívá Tomáš Klus s Věrou Martinovou. Aktuálně se jedná o 12. nejhranější písničku.
1: I když je těžký někam jít, když jsou i ty správný cesty plný děr.
0: A stále taky boduje Plamen od Kateřiny Marie Tiché.
2: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna.
0: V české desítce byla dlouho, už ji tam sice nemáme, ale je na 11. místě, takže je dost možné, že se nám zase vrátí. Teď už ale k samotné české desítce. Tady je Marek Ztracený a Modlitba za pátek. Písnička, která si oproti minulému týdnu o dvě příčky pohoršila. Minule 7., dnes 10. pozice. Začínáme právě teď.
3: Česká desítka
4: na rádiu Blaník, místo 10.

0: tisícka na Rádiu Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník a aktuálně další vydání České desítky. Za námi Tereza Mašková s písničkou Hořkosladký valčík, píseň, která si o jednu příčku pohoršila. Dneska na místě devátém. Tereza Mašková je jednou z těch, která si užívá léto s Blaníkem a taky s vámi. Vidět a hlavně slyšet ji můžete na některých našich letních koncertech. Konkrétně bude zpívat v Chomutově, na Pajedlích a taky Tišnově. A na co se můžete od Terky těšit?
2: Samozřejmě zazní moje tvorba z mých posledních dvou desek, ale také třeba covery, které jsou mé velice takové jako srdcové záležitosti. Takže já myslím, že toho bude doopravdy spoustu a zazní i něco z pohádky.
1: Tak to se těšíme. Přesné termíny našich letních koncertů najdete na webu radioblanik.cz. Tak a teď už v České desítce písnička, kterou jsme si minule představili jako novinku. Zaspívá Eva Farna. Neříkej, co má se stát.
0: Česká desítka na rádiu.

0: posloucháte Českou desítku, za námi Xindl X, píseň Puberťák. Ano, tak tahle písnice se taky daří v České desítce. No a před námi už je první pohled do minulosti. Kam konkrétně?
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tak, dneska se vrátíme do roku 2001, kdy nás roztančil Mumulent Petra Kotvalda. Písnička, která se tehdy na vrcholu držela 6 týdnů. Podruhé se proslavila v roce 2020, kdy se stala ústředním motivem a součástí soundtracku české romantické komedie Štěstí je krásná věc. Navíc letos slaví čtvrtstoletí. Ano, 25 let. Je to od doby, kdy jsme si poprvé mohli zaspívat Mumulent. Tak si ty začátky pojďme připomenout právě teď.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Tisícka na rádiu Blaník.
1: Za námi první návrat v čase, Petr Kotwald a Mumuland, písnička z roku 2001, kdy v éteru zvítězila celkem 6x. Za chvíli budeme pokračovat v té aktuální české desítce. Mám pro vás nápovědu, jaké písničky zazní blízko, dovolená a všechno je v pořádku. Tak poslouchejte dál, krásný poslech vysílání Blaníku vám přeji.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Ano, jsme zpátky v české desítce a teď aktuálně si zahrajeme kapelu, která je rekordmanem našeho pořadu. S písničkou I tak to za to stojí trhla rekord a celkem vyhrála 30krát a daří se jí i s jinými hity. Třeba píseň Všechno je v pořádku, která se v české desítce drží 16 týdnů. A dokonce měla taky našlápnuto na vítězství tahle píseň. Už tušíte, o jakou skupinu se jedná? Je to kapela Opit a Radeček. A tady tu písničku máte. Dnes na místě šestém. Všechno je v pořádku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Na rádiu Blaník.
1: Za námi pohodová dovolená od Xindla X na Blaníku v České desítce. Minule novinka, dneska krásné páté místo. Pokud posloucháte páteční premiéru, zvu vás na víkend, který si užijeme se skupinou Slza. Lukáš Bundil z kapely slaví 40. narozeniny a tak pro vás máme pěkný dárek. Poslední album skupiny Monodrama. Jestli posloucháte nedělní reprízu, tak na tu výhru máte šanci ještě celé dnešní odpoledne. Proč to ale říkám? Protože Xindl X skládá nejenom

0: Za námi čtvrté místo české rezítky na Blaníku Poetika a Blízko. No a Blízko jsou taky první tři místa. A kdo dnes vyhraje, to se dozvíme už za pár minut. Ještě předtím se po druhé vracíme v čase.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Teď zamíříme do roku 2015. To se v rádích hrála píseň Toulavá. Nejenom, že dvakrát zvítězila a stanula na vrcholu hitparády, ale taky jste si oni tehdy hojně psali v našich písničkách na přání. Pro zpěváka Sebastiana Navrátila to byl průlomový hit. Jakmile v roce 2015 písnička vyšla, hned se chytla a taky budoval i klip, který má aktuálně na YouTube desítky milionů zhlédnutí. My si teď zahrajeme, tady je tady Sebastian a Toulavá.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Na Blaníku posloucháte Českou desítku, za námi druhý pohled zpátky a teď už budeme rozdávat pomyslné medaile.
0: Česká desítka.
1: Třetí místo se nám oproti minulému týdnu změnilo. Minule byla tahle písnička na čtyřce, dnes tedy posun.

nahoru. A o jaké písni je řeč? O písničce Půlnoční hřích, kterou zpívá skupina Krištof a Dominika Alagia. Druhé místo zůstává neměné, na něm stále kapela Činasky a píseň Selhání. Jdeme na to. Česká desítka na rádiu.

0: Posloucháte Rádio Blaník a Českou desítku a stejně jako v minulém týdnu si Činasky připisují druhé místo. Ještě nám zbývá vyhlásit místo první, ovšem než se tak stane, máme pro vás rekapitulaci, tak pojďme na to. Desátou příčku tentokrát obsadil Marek Ztracený s písní Modlitba za pátek. Prosím tě Bože, ať už je pátek, a nebo sobota. Na osmém místě Tereza Mašková, Hořkosladký valčík. Má pozice Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Na šestce Xindl X, Poprvé, co by puberťák. Šestka, opět Radeček, Všechno je v pořádku. Místo číslo 5, tak Single X po druhé a dovolená. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý. Čtyřka, Poetika, Blízko. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám. Třetí místo, skupina Krištof, Dominika Alagia, Půlnoční hřích. Na dvojce Činasky, Selhání. Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu. No a co dál?
1: Česká desítka. Na rádiu Blaník.
0: Nebudeme to protahovat, pozorní posluchači už možná tuší, nebo vědí, že dneska ještě jedna písnička nezazněla a právě ta už po 14. v České desítce vítězí. První místo České desítky získává, podle mě zcela zaslouženě, kapela Miraj a Eva Farná s písní Vzpomeneš si. Tak gratulujeme a jdeme na ní, tady je pro vás. Česká desítka na rádiu Blaník. Místo pro...

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A to byl vítěz dnešní české desítky, písnička Vzpomeneš si, kterou zpívá Eva Farná se skupinou Miraj. Pro dnešek je to vše. Opět jsme vám představili 10 nejhranějších písniček v českém éteru, pogratulovali vítězi a vrátili se v čase. Takže jsme to vlastně všechno splnili. Vy jste zase bohatší a víte, jak to aktuálně v českém éteru zní, vypadá. Závěrem ještě poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, který nám sestavila. A příště se na vás opět budu těšit. V premiéře v pátek v 18 a v repríze v neděli v pravé poledne. Zdraví vás Vlasta Suk.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.
1: Za 8 minut už bude 19 hodin, tak písničky na přání za malou chvíli pro vás.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, snali jenom smích,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé.

to bylo včera. Kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je kluku 15.

0: Petr Rezek zpíval, když je klukům 15 let, je skoro 19 hodin, to znamená, že páteční písničky na přání mohou začít už za malou chvíli. A jaké jste si objednali, jaké zazní dnes v pátek večer, třeba tahle od Karla Gotta, Lucky Bílé. Taky se těšte na Čechomory s Lenkou Dusilovou, Klevety. A Roztančína s Verona. Celé léto hrajeme hezky česky a taky na vaše přání.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jak by to mělo vypadat zítra na obloze? Většinou oblačno, během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer by pak měla oblačnost ubývat. Teploty 23 až 27, na jihovýchodě až 30 stupňů, v 1000 metrech kolem 18. V noci a po ránu naměříme 19 až 15 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Tak je tady 19. hodina, to znamená, že jdeme na to. Písničky na vaše písemná přání právě začínají. Vítejte u poslechu. Blaníčku, zahraj prosím písničku pro pana Františka Majera z Nouzova u Rakovníka k jeho 72. narozeninám. Přejeme pevné zdraví, štěstí a hodně optimismu. Manželka Katka, Lukáš, David, Tereza, Tesinka, Emík a Tobík a taky štamgasti v hospodě u Divocha. Tak my vás taky zdravíme, krásný narozeninový den a posíláme Františka dobrotu.

0: skupina Boty, písnička František.
1: Na rozjezd pátečních písniček na psání. Teď už Karel Gott, Lucie Bílá. A co sudičky přáli nám? Sudičky nás svedly dohromady, kdy jsme se setkali před 2 lety v nemocnici jako pacientky a od té doby si troufám říct, že se z nás staly bezva parťačky. Dnes slavíš 82. narozeniny a já bych ti chtěla popřát hodně štěstí, pohody a hlavně zdravíčka. Jsi víc než jen kamarádka a parťačka, jsi moje vrba a zdroj inspirace. Mám tě moc ráda, všechno nejlepší, Jana posílá.

0: Karel Gott, taky Lucie Bílá, co sudičky přáli nám. 10 minut po 19. hodině. Teď už Jiří Schillinger, Jahody mražený si dáme. Ahoj Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát k dnešním narozeninám naší kamarádce Věrušce z Drozdova a popřát hodně moc zdraví, štěstí a lásky a aby se jí splnilo vše, co si přeje. To jí přeje přítel Pavel, kamarádka Jitka s přítelem Jiřím a čtyřnohá parťačka Beďulka posílá taky.
1: Koláče od babičky a malinová limonáda.
2: Jsou věci, které chutnají stále stejně. Léto s Blaníkem.

Jiří Schillinger, Jahody mražený za námi, před námi Andrea Bocelli, Sarah Brightman. Milá ségra, všechno nejlepší k svátku, který dnes oslavíš, to ti z celého srdce přeje tvůj brácha Kája. Taky mamka, tačka, Maruška a Natálka ti posílají 1000 sladkých houbiček.

0: Sandra, Bocelli, Sarah Brightman, Time to say goodbye. My jdeme dál na vaše přání, Marie Rotrová, a budeme hrát a zdravit na Strkov, Mirkovi k jeho narozeninám. Jen to nejlepší, co život může dát, chceme ti k tvým 70. narozeninám přát. Ať se za bolesti si tvář nikdy nezmáčí, žal a smutek se ti otáčí. Ať ti zdraví a štěstí slouží, láska a dobrota naplní další roky tvého života. Přeje Sylvia s rodinou. A ještě tu máme jeden vzkaz, děkuji své rodině, že je vždy se mnou, napsal posluchač Ondřej.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé.

0: Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Na vaše přání už za chvíli třeba Čechomor a Lenka Dusilová s písní Klevety, taky skupina Katapult či Jožoráš, anebo Verona a spousta dalších. Za 9 minut bude 7:30, pěkný večer.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu.

Ano, jsou tady pro vás každý večer od 19 hodin, teď už Čechomor a Klevety. Milá maminko, dnes máš svátek a tak ti přejeme z celého srdce hlavně zdraví, štěstí a dny plné radosti. Přání posílají dcery Karin a taky Nikol. Všem pečovatelům a pečovatelkám v domově pro seniory Vojtela přeju pěknou noční, Lukáš.

Skupina Čechomor, tak Jelenka Dusilová a Klevety, teď na vaše přání, Katapult někdy příště. Milý Mlaníčku, prosíme o zahrání písničky pro člena naší rodiny Kamílka Dobromílka k jeho zítřejším 36. narozeninám. Přejeme mu mnoho najetých kilometrů na kole bez nehody, hodně štěstí, spokojenosti a pohody v životě. Tomu přeje celá ašská rodina, včetně 10 koček. Chtěli bychom nechat zahrát Josefkovi do Arnoldic a říct mu, aby byl pořád stejně veselý a pořád nás bavil, protože to je skvělý chlap, přeje Plajďák, Jendy a Helča. A ještě jeden zkaz tu máme, dědo Pepo, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví a dobré nálady, ať máš ještě sílu přidat a užívat si s námi roky. Máme tě moc rádi, Šárka, Filip s Evou, taky David s Kristínou, Denísek, Andy a Kuba. Taky my se připojujeme, všichni oslavence zdravíme a posíláme kaťáky. Někdy příště posloucháte Blaník, aktuální čas 2 minuty po půl osmé. Dobrý večer.

0: Skupina Katapult někdy příště. Jedeme dál na vaše přání, teď je Žoráš, Voda čuma drží nad vodou. Bude to pro Petra a Brta z Lipkovic. Indoušku k tvým narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, štěstí a spoustu důvodů k úsměvu. Děkuji ti za krásných 25 let, které jsme spolu prožili. Největší radost nám dělají děti a vnoučata. Přejeme si, ať nás čeká ještě mnoho dalších let plných lásky, klidu a společných chvil. S láskou Monika, Vlačka, Danča s Tomášem, Natálkou a Nelinkou, taky Pájin s Lucou, Vicky a Valinkou a Luboš s Jarkou. Zahrajeme také Lence Rytcharové, přeji ti Leničko, mé krásné sluníčko, hodně štěstí, zdraví a ti úsměv stále září, miluju tě, Josef. Další požadavek tu máme, abychom zahráli do Kolína pro mou lásku, miláčku, neboj se, vše bude v pohodě, proudí to od srdíčka, těším se na tebe, lásko, sladoučka. Máme tady ještě poslední, lásko moje jediná, z celého srdce ti Zahradník, Lukina a Tomík. Přejeme všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí a lásky, máme tě moc rádi a jsme rádi, že můžeme být součástí tvého života. Posíláme ti krásné polibky.
1: Léto s Blaníkem.

Je žoráš a voda, čo má drží nad vodou. Posloucháte písničky na přání na Blaníku. No a teď nás roztančí Verona. V kalendáři mám znaménko, že dneska slavíš, Martinko. Přeji ti srdečně, ať se dnes i zítra máš báječně. A potom se měj skvěle každý další den. Celý tvůj život, ať je jedním slovem sen, přeje Ruda. Milá maminko, všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pevných nervů a ať jsi stále tak fit jako doposud, ať se ti splní tvé sny a přání, máme tě strašně moc rádi a posíláme pusinky. Pořádně zapař na tuhle písničku, to vše ti přeje Amálka, Jirka, Áďa, Kamča, Péťa, Róza, Šíma a taky Simbík. Ahoj, chtěla bych nechat zahrát písničku od Verony pro moji švagrovou Žanetu k zítřejším narozeninám, které spolu dnes slavíme. Žanet, chtěli bychom ti všichni popřát jen to nejlepší, pohodu, lásku, štěstí a splněná přání. To ti přejí Petra s rodinou, David a křížíci z Lipna. A ještě jeden vzkaz, chtěla bych nechat zahrát pro mého miláčka Ladínka a říct mu, že ho moc miluju, Pavlína.

0: Verona a na mě nečekej, vy si rozhodně počkejte na další pohodové písničky podle vás. Už za chvíli třeba Mňága až Dorb a taky Pavel Bobek, můj rodný dům. Je 7:45. Dobrý večer.
1: Rádio Blaní. Písničky na přání. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Na rádiu Blaník.
9: No a teď potěšíme milovníky Pavla Bobka. Před námi je Můj rodný dům. Chtěla bych nechat zahrát písničku k dnešním 80. narozeninám, které slaví Jan Klásr. Chci ti, tati, popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hezky si narozeniny oslav, máme tě rádi. Všechno nejlepší ti přejí Jana a Roman, vnučky Jana a Kristýna s manželi a vnoučata Lada, Robin, Lea a Matyáš se Štěpánkem. Tak my se připojujeme krásné narozeniny a posíláme Můj rodný dům.

Pavel Bobek, můj rodný dům. A teď na vaše přání taky nějaká Aštorp, hodinový hotel. Milé Rádio Blaník, zahrajte pro ségru Marťu k dnešnímu svátku. Přejeme hodně zdravíčka, lásky a radost z dcerky Klárky. Zdraví Zábranských z Libiše.

0: Niagara Ashdorp, hodinový hotel. A před námi další část písniček napsání, mezi nimi třeba Rybičky 48, taky Holky já dneska slavím. A taky zaspívají Iveta Simonová, Milan Chladil, My dva a čas.
1: Jdem stále dál svou pěšinou, My dva
0: a nebude chybět Arnošt Pátek. Celé léto hrajeme hezky česky a za 3 minuty už nám odbije 20. hodina.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra čekáme většinou oblačno, během dne přechodně místy, přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer by pak měla oblačnost ubývat, a co se teplot týče 23 až 27, na jihovýchodě až 30 a v 1000 metrech kolem 18 stupňů. Noční minima klesnou na 19 až 15 stupňů Celsia.
2: Suk.
3: Na rádiu Blaník.
0: Martiny dnes slaví svátek, tak milé Martinky, všechno nejlepší od nás a je to taky vidět na tom, kolik přáníček přišlo. Ano, je spoustu Martin, takže ještě jednou všechno nejlepší a pojďme zase hrát podle vás. Teď Lenka Filipová, Leny a Samotní nejsme nic. 20 let zpátky se zastavil čas, když poprvé zazněl tvůj dětský hlas. V ten moment s tátou jsme vteřinu věděli, že největší štěstí jsme v náručí drželi. Všechny ty vysoké, co teď chtějí, jsou jenom důkazem, jak ti všichni přejí. Letíš už ze hnízda, dospělá, svá, v zádech máš ale pořád nás dva. Milovaná dcerko, k tvé 20 přejeme ti štěstí, zdraví a lásky nejvíce. Mamka, tačka, bratr Pepča, přítel Tomáš, babičky a dědečkové. No tak 20, to je krásný věk. Tak taky přejeme všechno nejlepší, ať se daří a posíláme krásnou písničku. Tady je pro vás Samotní nejsme nic.

0: Lenka Filipová, taky Leny, samotní nejsme nic, posloucháte Radio Blaník a písničky na přání v plném proudu. A pokračujeme dál. Před námi písnička Take Me Home, Country Roads. Prosím o zahrání písničky pro nejlepší kamarádku Peťulu a ostatní, kdo je s námi na Blaníku. Děkuji, Lucka. Tak Lucko, není za co, tady máte John Denver, Take Me Home, Country Roads.
1: Léto s Blaníkem. Léto na cestách.
2: Na rok jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod.
1: Ať se i vám celé léto vyhýbají karamboly. Rádio Blaník vám přeje šťastnou cestu.

jedna na cesty John Denver, Take Me Home, Country Road. Teď na vaše přání Rybičky 48 a já dneska slavím společně s holkami přáníčko pro Josefa Zahradníka k 60. narozeninám na Starou Živohošť. Náš milý dědo Pepíčku, dnes slavíš další svíčičku, ať zdraví slouží každý den a splní se ti každý ten, ať humor nikdy nezmizí a smutek se ti vyhýbá, ať káva chutná, pivečko pění a babičko tě stále cení. Je to vše za srdce přejí Štěpa a já Tonička a Pepinka. Martine, léta nezastavíš, alespoň hleď, ať se dobře bavíš, nalej si s námi skleničku, zaspívej si od plic písničku. Krásné narozeniny přejí kamarádi a rodiče.

0: Já dneska slavím, zpívali holky, taky rybičky 48. A teď Iveta Simonová, Milan Chladil, my dva a čas. Milý Láďo, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spoustu krásných společných chvil. S láskou tvoje Janička a celá rodina. No a tady už je ta krásná písnička pro vás.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaníku.

Bude to Simonová Milan Chladil, my dva a čas. A jdeme dál. Teď na vaše přání, skupina Krištof, hned teď. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mamku Kateřinu k narozeninám s tímto vzkazem. Si nejlepší, mám tě rád, a tvůj Edík. Děkuji těm nejlepším chlapům, kteří pro mě znamenají celý svět, a jsou to mý vnuci Domíček, Kubíček a Lukášek, a děkuji, že mi pořád dáváte to sluníčko do života. Moc vás s dědou milujeme. Další vzkaz tu máme, napsala Dana, milé Rádio Blaník, chtěla bych nechat zahrát písničku pro moji dceru Martinku k svátku. Přeji hodně zdraví, trochu štěstí, nádhernou lásku a hlavně, ať se jí vyplní všechno, co si bude přát. Mám jí moc ráda, to jí přeje máma, brácha a taky babi s dědou. Zahrajte dceři Katce k dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdraví, vše se v dobré obrátí a budeš spokojená. A kolem uvidíš samé úsměvy. To ti přejí rodiče z Křeslic. Ano, tak já taky tomu věřím. Ať se vám daří, zkrátka vám všem blanickým posluchačům, a teď si užijte písničku hned teď.

Hned teď zpívala kapela Krištof a hned teď si dáme taky Karla Gotta a píseň Být stále mlád. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka k jeho krásným kulatým 70. narozeninám. Je to úžasná opora pro své děti, manželku, vnoučata i pravnoučata. Máme ho všichni moc rádi a doufám, že tady s námi ještě bude krásná dlouhá léta. Další požadavek tu máme. Dobrý večer, prosíme o zahrání písničky k 80. narozeninám pro Josefa Roučku z Herálce. Krásný je život, krásný je svět, vždy děti teprve 80 let. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať se ti dobře daří. Přeji Příhodovi, Pospíšilovi a pravnučky, Karolínka, Klaudinka, Barunka a taky Adélka. Takže oba oslavence zdravíme, všechno nejlepší do těch dalších roků a užijte si pěknou písničku.

0: Za námi Karel Gott, za chvíli třeba Lucie Bílá, co by obyčejná holka, ale taky Arnošt Pátek. A nebo písnička Na hotelu v Olomouci.
1: Až si zacpou uši brouci na hotelu v Olomouci.
0: Tak za okamžik pokračujeme na Blaníku.
2: Rádio Blaník, písničky na přání.

Ano, jedeme dál na vaše přání. Teď Lucie Bílá, co by obyčejná holka. Prosím o zahrání písničky pro dceru Martinku, která dneska slaví svátek. Marťo, všechno nejlepší ti přejí rodiče. Prosím o zahrání písničky Jsem obyčejná holka pro mou dobrou kamarádku Jendy, jen tak pro radost, aby měla hezký den. Děkuji, Hela. Dobrý den. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro dědu, taky pro sestru a manžela k narozeninám. Přejeme jim všechno nejlepší k narozeninám a hlavně zdravíčko a hromadu lásky. Máme vás rádi, to vše přeje Týna a taky kluci. Naše oblíbená maminko Péťo, máme tě moc rádi, přejeme ti hlavně zdraví a štěstí a doufáme, že si užijeme dovolenou.

0: Lucie Bílá, co by obyčejná holka, přesně o půl deváté. A teď na Blaníku další hezká česká na vaše přání. Zahrajeme našemu chlapečkovi Vitulkovi, skvělému synkovi, báječnému vnoučkovi. Přejeme všechno nejlepší k svátku. Maminka, tatínek, sestřičky, bráška a taky babička. Tak za okamžik Arnošt, pátek, poslední prázdniny.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: Nejvíc českých písniček.

Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád? A teď na vaše přání písnička Na hotelu v Olomouci. Prosím o písničku pro mého muže k našemu výročí manželství, 34 let spolu, a pro naši dceru Klárku, která bude 26. července slavit 33 let. Tež zdravím zbytek party, Barušku, Blaničku, Járu a Nesinku. Moc vám děkuji, jste bez rádio teď celé dva týdny dnem i nocí ve vaší milé společnosti na chatě a na rybách, Zdena. Tak Zdeňko, děkujeme za chválu samozřejmě, všechny zdravíme a ať vám manželství stále klape. Teď tedy písnička, tady je pro vás.

Na hotelu v Olomouci jsme se ostli právě teď. Posloucháte Rádio Blaník, písničky na přání pokračují. Tak tati, i když máš narozeniny až 24. července, ale přeji ti o týden dříve hlavně hodně štěstí, pevné zdraví, protože zdraví je vždy na prvním místě. Lásky, peněz, málo starostí, ale hodně radosti a božího požehnání. Buď stále takový, jaký jsi, jakého tě znám. Užij si tento den, hlavně ve zdraví a spokojenosti s lidmi, kteří tě mají doopravdy ze srdce rádi a stojí při tobě i v těch nejtěžších chvílích. Přeje tvá dcera, vnučka, Julinka, taky Tonda. Karma.

0: Panik tedy Karma, 7 dana na Blaníku a za chvíli třeba Eva Olomerová. A kromě ní taky Bratři Nedvědi máme jen sebe. Ve 8:45 vás všechny zdravím a přeji dobrý večer.
1: Rádio Blaní, písničky na přání.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: spánek. Spíte lépe, žijte lépe. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
4: Teď na vaše přání Eva Olmerová. Čekej tiše, dnes slaví narozeniny náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Petr Zavřel z Křeslic. K tvým 80. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, kupu zdraví a další dlouhá společná léta. Máme tě moc rádi. To vše přejí všichni z Křeslic a Měcholup. Milý Blaníčku, posílám vzpomínku dědečkovi panu Petru Plajnerovi z Chomutova, který by měl dnes narozeniny. Děkujeme dědečku za to, že na nás dáváš ze zhora pozor, že jsi ten náš andělíček strážníček. Vnučky Hanka a Šárka, pravnučky Eliška a Stelinka a pozdrav též od celé rodiny. Vzpomínáme na našeho tatínka a maminku, kteří nás opustili a moc nám tu chybí. Vzpomínají dcery, vnučky a taky družka Věra.

Eva Olmerová, krásná písnička Čekej tiše na rádiu Blaník. A teď už na vaše přání taky kabáti. Chtěli bychom nechat zahrát Pepovi Duškovi z Jílového u Prahy. Našemu rodákovi a hospodskému dnes slaví 50 let. Přeje manželka, děti, maminka, sestra, prostě celá rodina a jeho stálí štamgasti. Pepo, přejeme ti hlavně zdraví, které potřebuješ nejvíc, štěstí a lásku. Taky bychom byli moc rádi, kdyby si byl ještě nějaký čas v hospodě. Co bychom bez tebe dělali? Vždyť už tady nic není, jen ty. Užij si 50 v pohodě a hlavně opatrně. Prosím o zahrání písničky pro nás u Pické Jutaře, ať si užijeme dovolenou a také pro skvělou skvadru z bývalého zaměstnání, se kterou zítra máme posezení v Upici u Žižky, ať si to pořádně užijeme. Moc děkuje Jirka. Taky zdravíme samozřejmě, budeme hrát k našemu srazu rodiny Václava Vaška z Tochovic. Přejeme všem z rodiny hlavně zdraví, štěstí, přesněji pro babku Lidku, pak pro syny Milana, Jirku a Petra, dále pro snachy Terku a Katku a samozřejmě pro vnoučata Soňu, Hinka a Maxima. PS, Vendo, doufáme, že nás sleduješ. A ještě tu máme jeden požadavek, moc prosím o písničku od Kabátů pro Martinu Štajerovou a Martinu Šimpachovou. Přeji vám kočky hlavně zdraví, štěstí a pohodičku. Veselou oslavičku, ať se vám daří, to vám přeje z celého srdce mamka Mirka. Tobě, Blaníčku, přeji krásné pohodové léto. Velký dík za úžasné vysílání. Taky děkujeme a tady už je skupina Kabát. Písnička Bára.

0: skupina Kabát, písnička Bára. Za 2 minuty bude 9 večer, no a za okamžik budeme pokračovat na vaše přání, ještě stále minimálně 60 minut, to bude znít podle vás. Tak se těšte na Stanislava Hloška, Láska je živá.
1: Láska je živá, co s ní, když se jen dívá.
0: Taky zaspívá Karel Černoch.
1: Proto,
0: slunce, seno, jahody.
1: Zem je blažená, vzhůru.
0: A nebude chybět Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová. To se oslaví, možná taky něco slavíte, tak vám se i krásný večer ve společnosti Planíku. Hrajeme hezky česky a to celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra čekáme většinou oblačno, během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer by pak měla oblačnost ubývat. Teploty 23 až 27, na jihovýchodě 30 a v 1000 metrech kolem 18. Noční minima 19 až 15 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Dobrý večer, necelá minuta nás dělí od 21 hodin a pokračujeme podle vás. Teď nedvědi, máme jen sebe. Bude to pro mou velkou lásku Leničku, děkuji za všechno, volí oko, srdíčko, vajíčko na tvrdo, další požadavek tu máme. Milé rádio, chtěl bych vaší cestou popřát svému dlouholetému kamarádovi Jilojovi Školovi z Plzně k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let a ať si ještě užívá svoji chatičku v Plzni, zátiší kamarád a kolega Jiří N.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
4: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: sebe.
1: Tohle byly Nedvědi s písní Máme jen sebe, posloucháte Blaník.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
1: A jdeme dál. Prosím o zahrání k narozeninám pro Gabrielu Sýkorovou z Ledenic. Narozeniny dnes slaví naše milá Gáby. Přejeme ti hodně zdraví, žádné smutky, peněz dost, práce tě stále baví, každý den jen pro radost. Všechno nejlepší přejí holky od Razítek. PS Martině Novotné přejeme všechno nejlepší k svátku. Dobrý den, chtěla bych popřát teď je Zlatce Zajarcen všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, že jí mám moc ráda a že si jí vážím. Posílají to Žaneta Adámková z Jablonce nad Nisou. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro naši milou Evu Kočovou z Dobříšek, jejím krásným 63. narozeninám. Děkujeme jí za vše, co pro nás vždy s láskou a ochotou jí vlastní obstarává. Přejeme naší drahé Evičce hodně zdravíčka, osobní pohody, stálý úsměv a optimismus, který životem provází. A ať ti vydrží další dlouhá léta. Vždyť, jak tvrdíš, věk je jenom číslo. Krásné narozeniny přeje manžel Karel s celou rodinou a taky Leja. A to se oslaví, ano, samozřejmě. Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová, právě teď na Blaníku.

prohloupí je ten, kdo se moc nebaví. Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová, to se oslaví. Já doufám, že vy neprohloupíte, že slavíte při pátku, ať už svátek, narozeniny, nebo jste si jen tak zapálili ohýnek, popřípadě roztopili grill. Tak všechny vás zdravím, oslavenkyně jménem Martina taky pochopitelně, protože Martinky dneska slaví svátek. Teď na vaše přání Marek Ztracený a naše cesty, bude to písnička pro mého přítele Tomáše z Rychvaldu u Karviné. Sice prožíváme teď složitější období a jsme každý zvlášť, ale moje srdce moc dobře ví, kam patří. Stále tě moc miluji a pevně věřím, že naše cesty se zase spojí. A tentokrát už na pořád. Tvoje Lenka. Ahoj Blaníku, chtěla bych dát zahrát písničku od Marka Ztraceného Kristýnce Švecový a všem lidem, kteří rybaří na rybníku Tasice. Přeji všechno nejlepší a ať chytíte co nejvíc ryb. Ahoj, to Mirka. Další požadavek tady máme k písničce Ahoj Blaníku. Chtěl bych nechat zahrát pro svého úžasného snoupence a chtěla bych mu vzkázat, že naše láska není jenom o penězích, ale o tom, jaký je člověk a o čistém srdci. A že mi dělá radost jen tím, že ho mám v mém životě. Broučku, každá chvíle je s tebou nádherná. Miláčku, moc tě miluji a nikdy nepřestanu. PS, čekají nás nejkrásnější chvíle. Celý život. Tvá Alička.

Marek Ztracený a Naše cesty, posloucháte Rádio Blaník a pokračujeme. Teď podle vás taky Frankie Ghost Hollywood, relax. Milá Martinko, Petr Žílková, přejeme ti jen a jen všechno nejlepší k tvému svátku. Buď dál taková milá, vtipná a hodná holka. Máme tě všichni neskutečně rádi a si naše sluníčko. Mamka a tačka posílají písničku, tak jdeme na ní.

Frankie Goes to Hollywood, relax. Teď Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Milé rádio, prosím o zahrání pro naši dceru Kristýnku k jejím 40. narozeninám. Milá Kristýnko, už je to 40 let, kdy jsme tě přivítali na svět. Dneska už si sama maminka dvou báječných holčiček. Přejeme ti, ať jsi v životě zdravá, šťastná a spokojená. To ti přejí táta, máma, manžel Milan, dcerky Emička, Barunka a celá velká rodina. Je naprosto nezbytné.

0: Hana Zagorová, další hezká česká pro vás. Za chvíli napřání třeba Karel Černoch.
1: A proto, když má léto grády, zem je vlažená.
0: Ale taky Karel Gott, Lucie Vondráčková nebo skupina MIG 21. A projedeme se malotraktorem. Tak se těšte, poslouchejte Blaníka a vám přeji krásný letní večer.
1: To je léto, co mám rád.
0: Za 10 minut bude půl desáté.

0: přání. Na Rádiu Blaník.
1: Každý večer od 19 hodin je to podle vás, ano, vybíráte vy. A když se sejde několik okolností, třeba jméno Martina, ještě k tomu pátek, kdy se grilluje OPK, brustíky, tak prodlužujeme. Jako třeba dnes, minimálně do 22 to bude stále hrát na přání, tak pokud jste si napsali i vy, buďte trpěliví, určitě ten váš vzkaz přečteme. Teď tady máme MIG 21 a zahrajeme si písničku Malotraktorem. Kamaráde, máme tě rádi, Vrbík podepsán.
0: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.

Make 21 Malotraktorem na rádiu Blaník a pokračujeme dál. Tahle písnička bude pro moji přítelkyni Lenku Vaňkovou. Lenku mám moc rád a chtěl bych jí touto písničkou poděkovat za vše, co pro mě dělá. Tuto píseň jsme si oblíbili a pokaždé si ji necháváme zahrát při pobytu v Luhačovicích v hotelu Litovel, kde je vždy velmi příjemná atmosféra. Moc děkuji, Josef Mašík. Není za co, tady máte.

tak tahle písnička potěší vždy. Karel Černoch, Slunce se na jahody. Teď už Karel Gott, prosím o zahrání písničky pro naši úžasnou kolegyni Janičku Vamberovou z Pardubic. Také pro všechny fajn lidi, co vás poslouchají, a taky nesmím zapomenout na naše zaměstnance, kteří pracují na našem pardubickém nádraží. Ahoj, Jirča. Milý Blaníčku, přeju dobrý den a prosím o zahrání písničky Lady Carnival pro milou a hezkou prodavačku z Raspenavy od Ladislava. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky, kterou posíláme z Lipence pro naši generační rodinu, celkem 7 oslavenců. K narozeninám přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody. Máme vás rádi. Jana.

0: Milovaná maminko, Leníčko, přejeme ti všechno nejlepší a pohodu. Děkujeme za všechnu tvou lásku a péči, kterou nám každý den dáváš, a za to, že jsi vždycky u nás, když tě potřebujeme, si ten největší dar, jaký naše rodina mohla dostat. Máme tě moc rádi. Pavlíček a děti. Chtěl bych zahrát písničku pro moji milovanou ženu, kterou bych chtěl tak moc obejmout a políbit. Moc mi, Hermínko, chybíš, ale brzy budeme zase spolu. Moc na tebe myslím a moc mi chybíš. Miluji tě, tvůj Tony. PS, zdravím Tamaru, tvoji dvojku a tvoji švagrovou.
1: Léto s Blaníkem.
2: Léto s Blaníkem.

0: Tak tohle je Brian Adams, krásná romantika. Everything I do it for you. Ve 3:15. Za chvíli třeba Helena Vondráčková, taky Standa Hložek. Láska je živá. Ještě stále na vaše přání.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Prospánek. Spět lépe. Žijte lépe.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Oblení.
1: Ano, ještě stále hrajeme na vaše přání. Teď Helena Vondráčková a Sladké mámení. Prosím o zahrání písničky naší babičce Máně a teď je Ivetě. Ať se mají moc hezky a děkujeme moc za krásnou středu. Máme vás moc rádi, posíláme pusu. Mamka Jana a taky Kristýnka.

Helena Vondráčková a sladké mámení, teď už Stanislav Ložek na vaše přání. Dobrý den, dneska je to přesně 9 let, co jsem od 17.7.2017 se svojí manželkou Danou. Děkuji za společně prožité dny, měsíce, roky. Miluji tě, tvůj nejšťastnější manžel Jarda. No a písnička Láska je živá.

0: Standa Ložek z písní Láska je živá, my pokračujeme dál. Na vaše přání pokáč, rodinný tip. Posílám písničku pro manžela, maminku a dcerku Elišku na rodinnou dovolenou do Ratíškovic. Mamince dodatečně všechno nejlepší k narozeninám. Zdravíme Lučany a kemp Jinolice Lucka.
1: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

0: tip.
1: Tak tohle je Pokáč, rodinný tip ve 22 hodin. Zmrkneme na počasí a pak budeme pokračovat na vaše přání. Na Blaníku celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přeháňky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přeháňky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
1: A jdeme dál, teď ještě na vaše přání divoký byl, malování. Zahrajte pro strejdu Martina Orsinovce Honzy. Všechno nejlepší k 60. narozeninám. Dneska slavíš 60 let a tě dál krásný celý svět. Hodně zdraví, štěstí, smíchu, ať máš radost v každém dni. Ať se všechna přání splní, rodina tě láskou chrání, ať tě provází pohoda, štěstí, láska a dobrá nálada. Krásné 60. narozeniny s láskou přejí Áňa, Tom, Honzík, Sebastian, manželka Ilona, synové Michal a Martin, Michalová manželka Wendy a vnučka Amélka. Jdeme na to.

0: věcí.
1: Divoký byl, písnička Malování, teď na vaše přání Olga Lounová. Krásný večer, chtěli bychom tímto popřát naší mamince a manželce k dnešnímu svátku. Milá Martinko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pevné nervy s námi, i když nás občas, však ty víš. Víme ale, že tě dokážeme oba pěkně pozlobit, ale vybrala jsi dobře a seš za to ráda. Moc tě milujeme, s láskou tvoji tři nováci. PS, tati, včera jste měli výročí, tak vám se prosím popřej, nemáš zač. Dobrý den, přála bych si zahrát písničku, jelikož mám dnes narozeniny a nikdo nenechal zahrát. Děkuji a přeji všem krásný večer, Jitka. Tak Jitko, všechno nejlepší od nás, od Blaníku, ať se písnička líbí. Tady je Olga Lounová.

0: užívat svět.
1: Olga Lounová a Memento Mori, teď Michal Penk z písní Charlotte. Zdravím Blaník, prosím o zahrání písničky pro Martinu Najbrtovou a Martinu Veprekovou k svátku. Přeji štěstí, zdraví a spokojenost. Děkuji, Jarmila z Banské Bystrice.

0: Michal Penk, písnička Charlotte. A jdeme do finále, tady je Dimitri Arakaina, Žít svůj sen. Chtěli bychom zahrát písničku Plagiákovi jen tak pro radost, ať je pořád takový, jaký je. Přeje Jendy, Helča a Josípek. Milé Rádio Blaní, chtěli bychom nechat zahrát písničku k svátku pro naši maminku a manželku Martinu ze Žinkov. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchu. Užívej dnešního svátku a taky krásných letních dnů se svojí rodinou. Máme tě moc rádi, tvoje Markétka, Martínek a taťka. Tak tady je poslední dnešní přáníčko, oslavence zdravíme, všechno nejlepší vinčujeme. No a za chvíli už taky písničky z lásky. Dobrý večer.
1: Léto s Blaníkem.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: U mikrofonu Rádia Blaník Vlasta Souka, já vám přeji krásnou noc, ať už nás posloucháte kdekoliv. Máme sobotu 18. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Arnold, taky Drahomír a Drahomíra. Takže milé drahušky, všechno nejlepší. V tento den v roce 1954 se narodil český písničkář a právník Ivo Jahelka. Dneska slaví 72. narozeniny. A přesně před 5 lety nás opustil skvělý český zpěvák a kytarista František Nedvěd.
1: Jablůňka od té příhody zestárla kopá.
0: Samozřejmě na něj zavzpomínáme i právě dnes, v sobotu 18. července. A večer si dáme taky písničky k táboráku. Opět jednu živou nedvědovku od mladých nedvědů. Tak si to rozhodně nenechte ujít, s pozvánkou přijdu ještě v rámci nočního vysílání. Takže František Nedvěd, dnes je to 5 let, co nás navždy opustil. Pokračujeme dál, tady jsou další hezké české písničky.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich

0: očekávané události.
1: Krásné ráno, je sobota 18. července. Dnes má svátek Drahomíra a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10 hodin dopoledne startuje ve skanzenu Vysoký Chlumec Den řemesel. Na programu je mimo jiné točení keramiky na kruhu, drátování či paličkování. Hodinu popoledni proběhne v Jindřichově Hradci na Masarykově náměstí slavnostní zahájení 17. ročníku folklorního festivalu. Hrad Svojanov na Svitavsku hostí dny dobových řemesel s ukázkami tradičních řemeslných dovedností. Návštěvníci se mohou těšit například na práci řezbáře, provazníka, platnéře, dráteníka nebo krajkářky. Také v Semilech se dnes bude konat festival řemesel s více než 50 řemeslníky a prodejními stánky. Součástí programu jsou vystoupení Marty Jandové, Ondřeje Rumla a nebo Šimona Byliny. Hrad Cimburg u Koryčan hostí Šermířský víkend. Vystoupení se v sobotu i v neděli uskuteční ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. A nakonec zavítáme do naší metropole. Kvůli opravě trati od tohoto dne do 10. srpna nepojedou tramvaje mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Po dobu výluky dotčené tramvajové linky změní své trasy. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.
2: Telegram s adresou svět.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.